0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václavem, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tedy naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Věz gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramecky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík, a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. Na tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem. Nebo
0: rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinštejna, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádný strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma Faranže Václava Hybše, která vznikla při krhatké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co jsi to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila. Stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila. A po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle. Byla premiéra a samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možný, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius. Jirka, a teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů, nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat a taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn a ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne?

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zaspomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ten říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že měl tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal. Ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí. Je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, ano. Viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep Falling on My Head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak, není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindrop s Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu musel být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, aj to bude švanda, aj to bude švanda, aj ty hloupé čáry, aj to jsou samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid. Žádný plán.

0: kde si včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde si včera

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
3: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne že bych šel do školy teda.
2: Nepůjdeš.
3: No, já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
2: No.
3: A je to strašně
2: a
3: veliká
2: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
3: No.
2: Že jim to tak zkazejí.
3: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
2: Ano.
3: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
2: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
3: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
2: třeba,
3: já vím.
2: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
3: Tak se budu těšit.
2: A třeba
3: těšit.
2: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Moriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ty místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nějak jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtě hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristii, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, slunce, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda, no, vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin. Skopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Je to pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo,
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip, ty holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes podruhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivý, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Jo,
7: no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, když ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný.
8: Pojďte všichni, no nic.

0: přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
1: Ano, ano, dobrý slyšíme večer. Se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já
0: dobrý
1: zdravím večer. Diváky politického harašení, že?
2: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme, pane prezidente. A v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus. Slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
0: Ano, už ano, ano, ano, ano.
3: Dobrý večer. Večer.
0: Dobrý večer.
3: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
0: Ano, ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme ano. Na obrazovce. Dobrý
1: ano,
0: večer.
1: Ano, dobrý večer. Dobrý večer.
0: Ano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
2: Ano, my si připíme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
0: No. Čím si připíjte vy?
1: No tak jo, si připítím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
0: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
1: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
2: Ne, ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
1: Ale...
2: To není čepovat, ale četovat se
1: ale
2: tady.
1: Ale to má to jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
0: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, v takzvaném přímém spojení, ano?
1: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
2: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
1: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
2: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente, já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
1: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
2: Jsem rád, že nesoutěžím.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Václava Faltu se mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
6: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
5: v kolik... A ještě kterým vagónem.
6: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
5: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
6: Já nemám v hlavě nic.
5: To je pro mě Uršová Kluková. Proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá? Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
6: Já nemám nadmíru informací.
5: Nemáš? Jako,
6: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi

0: Ježka, teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
0: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
0: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bobílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, A? Pochopitelně Bubu, ale že se by ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Mělo od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdlel, aby ti mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se zbál, nebo?
4: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
1: Je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900 náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: No. Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě novej, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: nepravda, pane
7: já
6: majore.
7: Musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes začíná nový školní rok. V plzeňském kraji usedne do lavic zhruba 83 tisíc žáků. Městská hromadná doprava v Plzni se dnes vrací k běžnému režimu. VZP nabídne mladým lékařům stipendia. Mají pomoci v místech, kde jich je nedostatek. A dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno, teploty do 24 stupňů. Pěkné úterní ráno vám přeje u zpráv Andrea Samešová. Na základních a středních školách dnes začne nový školní rok. V plzeňském kraji usedne do lavic zhruba 83 tisíc žáků, z toho 6400 prvňáčků. A právě prvních tříd se týkají největší změny. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky nastoupí i děti, které by dříve šly o rok déle. Školy proto musí v každé první třídě minimálně z 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Do prvních tříd zamíří po celém Česku asi 115 tisíc dětí. Městská hromadná doprava v Plzni se dnes vrací k běžnému režimu. Cestující čeká posílení některých spojů, obnovení školních linek i další změny na vybraných linkách. Změny se týkají například linek 33, 40, 26 a 42 a také dalších spojů, které budou ode dneška jezdit podle upravených jízdních řádů. Podle informací města ode dneška také posílí MHD nová trolejbusová linka 49, která vede nemocnicím areálem v Plzni na Lochotíně. VZP nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda správní rady Kamal Farhane. Peníze mají přilákat lékaře do oblastí, kde jich je nedostatek. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 lékařů. Na nedostatek v některých regionech podle Farhana reagují i kraje.
3: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od třetího ročníku jim vyplácí 6 000 korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 000 korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
0: Stipendia jsou určená například pro praktické lékaře, pediatry nebo psychiatry. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vládní vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Hamplová bude první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918.
1: Sport.
0: České volejbalistky skončily na mistrovství Evropy v Brně v osmifinále. Švédka v něm podlehly jednoznačně 0-3 na sety, i když koncovky druhé a třetí sady byly dramatické. Kapitánka českého týmu Michaela Mlejnková chce i přes vypadnutí na domácím turnaji vzpomínat v dobrém.
4: Chci hlavně pamatovat to hezký, protože jen tak se někomu nepoštěstí hrát se tak skvělým publikem, tak skvělou atmosférou a hlavně v Česku. Takže já si chci pamatovat hlavně tohle. Já jsem na nás pyšná i za ty výkony, které jsme tady předváděli. I když to bylo 3-0, tak si myslím, že ty výkony, které jsme předvedli, byly skvělý a doufám, že třeba ještě někdy se v Česku ukážem.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno, k večeru opět vyjasnění. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově v Plzeňské ulici na silnici 198 se upravuje vozovka a platí omezeně a dnes začnou práce na mostě ve Šlovicích na jižním Plzeňsku v části Zatratí. Most bude uzavřen až do konce října, jinak nemáme hlášené žádné mimořádné události a to včetně dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin, k tomu pět minut, začíná dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 1. září. Už za chvíli mezi nás přijdou naši nejmladší. Proč jeden řidič nadává tomu druhému? To je otázka, kterou dětem položíme už za chvíli, a to v rubrice Ahoj rádio.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: proč jeden řidič nadává druhému.
1: Aby měl co říkat. Že si každý jezdí, jak chce, a ten druhý je to nechápe třeba.
2: Vychlubaj se.
3: Čekáš, zelená bude zelenější.
4: Kože není moc zkušenej.
5: Jezdí jako blázen.
6: Dělají mají zbouraček.
7: Třeba když předjíždí, tak on tak třeba chce předjet kamion a on ho přejede ten za ním. Nadává mu ty debil.
8: Děkujeme dětem a už za chvíli vám v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídneme informace o počasí. Teď dáváme

0: Jednu kondiční jízdu si zaplatí a druhou budou mít zadarmo. Asociace autoškol spustila nový projekt, který má pomoct lidem, kteří sice řidičský průkaz mají, ale dlouho neřídili, nebo z nějakého důvodu na silnicích se bojí. Do projektu se budou moct zapojit seniori, ale také rodiče na mateřské. Podrobnosti k tomuto téma už za chvíli.
1: Počasí.
0: A to nabízíme jednu minutu po čtvrt na šest. Dobré ráno s Českým rozhlasem. Pojďme na aktuální teploty v našem regionu. Klatovy 15 stupňů, Železná Ruda 13, 14 je ve Stříbře a 11 stupňů hlásí Přimda. Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vítr mírný, západní až severozápadní a večer zeslábne. Rostylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce tedy mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hustý provoz, nové neznámé technologie, ale také strach z toho, že udělám chybu. To jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat a chovat se bezpečně na silnicích. S tím chce pomoct Asociace autoškol, a to novým projektem Zpátky za volant, který je určený pro seniory a rodiče na mateřské. Obě skupiny tvoří přes 1,5 milionu řidičů. Nikdo ale neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko, je to na vás teď.
2: Tak já si tady musím upravit.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
4: Musím jí zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
2: Aha, tak to bylo málo.
4: Tak, ještě rozsvítí ze světla.
3: A jedem.
4: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila.
4: Parkovat si pamatujete? Parkování?
2: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
4: Já bych chtěla kolmý a pozadu.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
2: Teďka si to srovnám, už takhle?
4: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
5: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šlapák a mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant, pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
6: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na základních a středních školách začne nový školní rok. V plzeňském kraji do lavic usedne zhruba 83 tisíc žáků, z toho 6 400 prvňáčků. Vyplývá to z údajů krajského úřadu. V Plzni v Sokolovské ulici dnes odstartují stavební práce, které si vyžádají postupná dopravní omezení. Úpravy povrchů, včetně chodníků, potrvají do 30. listopadu. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Divadlo J.K. Tyla v Plzni se dnes opět rozloučí s létem a symbolicky otevře divadelní sezónu průvodem Vendelín. Sraz je v 16 hodin u Mlýnské strouhy a průvod se vydá přes Sadový okruh směrem k Velkému divadlu, kde bude připraven kulturní program. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď se o to staraly obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Šestice českých tenistů zvládla ve druhém hracím dni úvodní zápasy na US Open. Postupují Jakub Menčík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i vymledonská vítězka Linda Nosková. Dále uspěly

0: Rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech je ode dneška uzavřená část ulic Koldinova a Vaňkova. Důvodem jsou stavební práce, včetně opravy povrchu vozovky. A stavební práce dnes začnou také na silnici 1/27 u Plzně Litic. Uzavřen bude jeden jízdní pruh, a to až do poloviny října. Projíždíte úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, vítejte. V seriálu Příběhy Nen Šumavské vám už za chvíli představíme žilnavský vodní rozdělovač. Ten je chráněný jako unikátní technická památka. I proto buďte s námi dál.

0: Šumava je plná jedinečných míst, ale také technických památek. Mezi ty největší a nejvýznamnější patří jistě Schwarzenberský kanál, ale tímto jedinečným dílem z přelomu 18. a 19. století modernizace Šumavy nekončila. Na začátku 19. století bylo v některých šumavských obcích vybudováno několik vodních rozdělovačů. Tuto technickou vymoženost představí Iva Kokešová a také Jan Dvořák.
1: Nejen šumavské.
2: Je začátek 19. století a Schwarzenberským kanálem, který byl už v době svého vzniku považován za jedinečné technické dílo, putují do Vídně tisíce kubíků dříví ze Šumavy. Josef Rosenauer, stavitel kanálu, fungujícího dlouhých 160 let, je právem obdivován.
3: A na začátku 19. století v několika obcích jižní Šumavy vznikají další technické unikáty, které dodnes stojí mimo zájem a obdiv veřejnosti. Přitom se v nich odráží jedinečný technický pokrok, který zásadně zvýšil životní standard obyvatel obcí Želnava, Slunečná, Pěkná nebo Záhvozdí. Přivedli vodu do domů tamních obyvatel.
2: Jedná se o vodní rozdělovače, které dnes najdeme ve třech obcích na Šumavě. Ten asi nejznámější, v Želnavě na návsi, byl vybudován v roce 1818. Jeho hlavní částí je asi 2,5 metru vysoký válec o průměru necelého metru, který je vytesán a opracován z jediného kusu žuly.
3: Do něj byla z pramenů pod Želnavskými vrchy dřevěným potrubím, které bylo dlabáno z čerstvých borových klád, přiváděna voda. Ta vzlínala do horní části, kde se přelévala do 10 rozvodných trubek, jež vedly k jednotlivým statkům.
2: Tento systém fungoval ještě zhruba před 50 lety, ale už v roce 1958 byl Želnavský vodní rozvaděč prohlášen za technickou památku. Tím ale jeho příběh nekončí. Jeho další díl se začal psát v roce 2004, kdy byl odborně zrestaurován.
3: Při opravě byl nalezen německý vytesaný nápis. Nad ním se skví letopočet 1818, tedy rok jeho výroby. Pod ním se praví: kdož stále jen chuť má pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit.
2: Další rozvaděč je k vidění v nedaleké obci Pěkná a při stavebních pracích v osadě Slunečná, vzdálené jen pár kilometrů od Želnavy, byl nalezen další, který už opět stojí ve středu osady. Torza rozvaděče z obce Záhvozdí jsou uložena v Prachatickém muzeu.
3: Jen je velká škoda, že stejně jako u Schwarzenberského kanálu víme, kdo jej naprojektoval a postavil, tak u těchto neméně zajímavých technických děl se ta informace nedochovala. Přitom voda přiváděná až do domu, a to v roce 1818, to neměly mnohé domy ve velkých městech, ale v Želnavě už ano.
0: Také příběhy nejen šumavské si můžete kdykoliv poslechnout v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.
0: Za 2 minuty 3/4 na 6 a už za chvíli aktuální informace o počasí.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Dneska je 1. září, školáci vyrážejí do školy a my vám ještě do 6. hodiny nabídneme například tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: A začínáme informace o počasí aktuálními teplotami. Například Klatovy 15 stupňů Celsia, ve Stříbře je 12 a v Tachově necelých 13 stupňů Celsia. Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru opět vyjasnění, teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne, a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: To byl Petr Kolář, už za 10 minut tady budou zprávy.
1: Tipy pro volný čas.
0: V plzeňském Zaxpabu vystoupí Bára Hrzánová, začátek koncertu je dneska ve 20 hodin. V pavilonu Skla Klatovy můžete vidět práce studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava nazvaná Smart Glass potrvá až do 22. září. Na zahradě Kalikovského mlýna v Plzni se dneska odehraje představení Velká zebra aneb, jakže se to jmenujete. Diváci od 19 hodin uvidí Ondřeje Vetchého a Jaromíra Dulavu. Jedna ze stálých výstav v Městském muzeu a galerii Nepomuk seznamuje se zámkem Zelená hora. Zjistíte například, jaké rody se na zámku vystřídaly. Kulturní a kreativní zóně Depo 2015 si můžete prohlédnout umělecké skupiny Kviš Kvaš, která spojuje tvůrce napříč generacemi. Výtvarná díla jsou k vidění do 15. září. V muzeu a galerii Severního Plzeňska Mariánské Týnice je k vidění výstava Amazonka, čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Přibližuje význam výprav a českou stopu při poznávání nejmohutnější řeky světa. Prohlédnutí je až do 4. října.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Obchvat Třemošné je znovu průjezdný, zatím pouze kyvadlově. Na Západočeské univerzitě v Plzni vyvinuli novou moderní pomůcku pro rehabilitaci kolena. Dalších šest českých tenistů postupuje na US Open do druhého kola. A dnes bude polojasno, během dne až oblačno, s teplotami do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné úterní ráno Andrea Samešová. Obchvat Třemošné na Plzeňsku je znovu průjezdný. Skončily práce na opravě mostní estakády. Zatím je provoz řízen kyvadlově. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl vysvětlí proč.
3: Nadále však budou pokračovat práce na výstavbě nové okružní křižovatky na křížení silnic první a druhé třídy, které provádí soukromý investor. V místě stavby bude provoz na hlavním tahu veden kyvadlově, a to nejdéle do konce října.
2: Obchvat byl kvůli opravám uzavřený od poloviny května. Na Západočeské univerzitě v Plzni dokončili vývoj pomůcky pro rehabilitaci kolena. Zařízení sleduje pohyb kloubu, ale i to, co se při něm děje v mozku. Pomocí metody EEG měří míru soustředění, zatímco vestavěný motor řídí pohyb kolene v nastaveném rozsahu. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Na vývoji se podílely čtyři fakulty ZČU, které se zaměřily na správnost pohybu, snímání mozkové aktivity, design i výrobu části prototypu na 3D tiskárně. Bavorská Hochschule Deggendorf pak přidala motor, který pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena. Pomůcka je momentálně ve fázi prototypu a čeká na certifikaci i vhodného investora.
2: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
6: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
5: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
7: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
5: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menčíkem hrála první singlové utkání od finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou zdolala 6-3 a 6-0. Ze svého výkonu měla radost.
8: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila a začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to double, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
2: Do druhého kola US Open postoupili i Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková a mezi muži Jakub Menčík i Dalibor Svrčina.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno, během dne až oblačno, k večeru vyjasnění, teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ode dneška se uzavírá část Sokolovské ulice v Plzni. Důvodem jsou práce v úseku od přechodu pro chodce za okružní křižovatkou k Sokolovské 95. Objízdná trasa vede přes Gerskou, Studentskou a ulici Komenského. A na jižním Plzeňsku u Dnešic v úseku přestavlky Černotín pokračuje dnes oprava vozovky. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Vítejte, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli vám nabídneme kalendárium s dnešním datumem, tedy 1. září.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
11: A také Hana Zagorová.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 1. září. Svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chči je a chči je.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasej.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
8: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. 1:04:07 už za chvíli se ohlédneme za víkendovým republikovým šampionátem v lukostřelbě v Plzni. A v kategorii žen totálně ovládl pořádající klub Arkus, který bral všechny tři medaile. Podrobnosti dáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během dne až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vítr mírný, západní až severozápadní, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bioma jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jan Kledecký, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 1. září. Luky a šípy v centru Plzně pro mnohé kolem jdoucí, to bylo velké překvapení, ale lukostřelci si letos mistrovství republiky uspořádali v Šafaříkových sadech. Hned dvě medaile na něm získala mistryně světa Marie Horáčková. Ke stříbru z týmové soutěže přidala mezi zlato mezi jednotlivkyněmi, ve finále porazila oddílovou kolegyni z Arkusu Plzeň Natálii Saxlovou. Finálový souboj sledoval náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Marie Horáčková, gratuluji. Další titul mistryně České republiky. Jak snadná byla ta cesta? Ztratila jste vlastně jediný bod na cestě až k tomu zlatu od kvalifikace, kterou jste suverénně vyhrála.
2: Já jsem za tuhletu republiku hrozně ráda, protože je to poměrně jiný a náročný střílet v prostředí doma, kdy celý ten klub vlastně ten šampionát připravuje. A za mě jsem ráda, že ten trénink, který jsem předtím udělala, mě dovedl teda ke zlatu.
1: Jak náročné bylo to finále, zvládnout ho, protože vy jste na tom pódiu finálovém, odkud se tady střílelo v Šafaříkových sadech, stála se svým trenérem, proti vám klubová kolegyně Natálie Saxlová, mladý talent lukostřelecký, ale jejím trenérem váš otec Zdeněk Horáček. Tak jaké pocity jste prožívala v té chvíli?
2: My už jsme prožili velkou radost právě v sobotu, kdy jsme věděli, že půjdeme spolu, kdy jsme obě vyhráli semifinále a půjdeme spolu, a to je pro mě asi největší zážitek tady, protože Natálka přišla, když jí bylo asi 12 let a já jsem jí vlastně pomalu učila střílet. Takže pro mě je skvělý, že asi i jsme dokázali to, že je nějaká pokračující generace a vlastně i v těch holkách, takže je možné, že budu mít třeba nějaké takové šikovné nástupkyně.
1: Jaké to bylo pro Zdeňka Horáčka stát na tom finálovém pódiu? Před sebou jste měl svoji svěřenkyni Natálii Saxlovou, ale soupeřkou byla vaše dcera Marie Horáčková.
3: Tak úžasný pocit, protože tam byl Arkus, byli tam obě děvčata, zlato, stříbro, tak co si přát víc?
1: V téhle chvíli člověk nikomu nefandí?
3: Fandí oběma, aby jim to tam lítalo, aby se trefovali do žlutý, co se dařilo, což bylo fajn, tak co si přát víc?
1: Marušky výkon asi není až takovým překvapením, vlastně suverénně prošla tím mistrovstvím.
3: Ať Maruška se připravuje na to finále světového poháru v Mexiku, to bude v půlce září, tak ladí luk, tak to není ještě optimální, ale už je ve svý ráži.
1: Klub Arkus Plzeň dominoval v ženské kategorii na mistrovství republiky. Jak se stříbrné Natálii Saxlové střílelo to finále tady v Šafaříkových sadech v centru města Plzně?
2: Jo, tak mě se střílelo moc hezky. Já jsem si tím, že jsem střílela s Maruškou, trošku splnila nějaký svůj vlastně sen, si s ní to finále zastřílet, i když asi jsem jako čekala, že vlastně to Maruška vyhraje, ale rozhodně jsem jí chtěla urvat nějaký ty bodíky a trošku jí zavařit, takže si myslím, že to se aspoň trošku povedlo a já jsem moc spokojená. Hezký i střílet takhle před svým jako publikem doma, takže moc hezký.
1: To znamená, do toho finále jste šla absolutně bez nervů, s tím, že není co ztratit proti mistryni světa?
2: Tak nervy jsem určitě měla, ale rozhodně jsem věděla, že nemám co ztratit, že musím odvést kvalitní výkon, který umím, a že to prostě buď dopadne, anebo ne.
1: Byla jste jediná, která jí sebrala bod v celé soutěži, tak aspoň to asi potěší.
2: Jo, tak to jsem ani nevěděla, ale určitě to moc potěšilo a jsem za to fakt ráda, no, že jsme si takhle dali to hezký finále.
1: Dalším snem třeba někdy porazit Marii Horáčkovou?
2: Určitě, to si myslím, že bude velký sen a cíl do budoucna a myslím si, že určitě jednoho dne na to doufejme dojde.
1: A jednoho dne třeba i účast na olympijských hrách se povede.
2: Jo, tak já doufám, že by mohla, že bychom si třeba s Maruškou i mohli zastřílet nějaký tým a vyhrát nějakou hezkou třeba medaili nebo nějaký světový závody.
0: Popisuje vicemistryně České republiky v lukostřelbě Natálie Saxlová. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Děti se dnes po prázdninách vrací do školních lavic. Do škol po celé republice se vypraví také zhruba 115 tisíc prvňáků. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Na středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat přes 493 tisíce žáků. Obchvat Třemošné na severním Plzeňsku je znovu průjezdný. Skončily práce na opravě mostní estakády. Zatím je ale provoz řízen kyvadlově, potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. V Rokycanech mohou lidé ode dneška vybírat nejlepší projekty druhého ročníku participativního rozpočtu. Na vylepšení míst ve městě vyčlenila radnice 1 milion korun. Hlasovat je možné elektronicky přes mobilní aplikaci města do 20. září, potvrdila mluvčí města Andrea Moravcová. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci srpna. Na konci července činil schodek státního rozpočtu necelých 177 miliard korun. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a turnaj pro ně končí. A ještě nejnovější předpověď počasí. Dnes bude zpočátku až polojasno, během dne přechodně oblačno. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24. Na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Tachově v Oldřichovské ulici u autoservisu.

0: Kapela Olympic, Český rozhlas Plzeň, 8 minut po půl sedmé i dneska po 13. hodině vysíláme rozhovor.
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: prototypem vědce, kterého si tak představujeme, tak trochu morous, který si jde tvrdohlavě za svým cílem. Objevitel léku na AIDS, profesor Antonín Holý, by dnes oslavil 90. narozeniny. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů? To už za chvíli u nás uslyšíte. Počasí. A to pro vás máme 2 minuty před 7:15. Tady jsou aktuální teploty. Horská Kvilda 12 stupňů, 14 stupňů Klatovy. V Rokycanech je 14 stupňů a 15 stupňů je v krásném, ne, 15 stupňů je aktuálně v Tachově. Dnes bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno, k večeru opět vyjasnění. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vítr mírný západní až severozápadní, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě moc nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má pořád svoji pracovnu.
1: Tady je bysta velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézorová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přijďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Začíná nový školní rok. V každé první třídě musí být nově zajištěn asistent pedagoga. Plzeň posiluje dopravu k fakultní nemocnici Lochotín. Plzeň dnes projde průvod Vendelína a symbolicky zahájí novou divadelní sezónu. A dnes bude zpočátku polojasno, během dne oblačno, k večeru vyjasnění, teploty do 24 stupňů. Pěkné úterní ráno přeje Andrea Samešová. V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
5: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
6: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
5: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
7: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
5: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Ode dneška jezdí v Plzni trolejbusová linka 49. Město se snaží zvýšit dostupnost fakultní nemocnice Lochotín. Nová linka proto jezdí ve směru od hlavního nádraží k lochotinské nemocnici. Dlouhodobě je tam totiž málo parkovacích míst. Nově navíc dojede hromadná doprava až do areálu nemocnice, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
8: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Dosud totiž spoje končily na zastávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například zákroku.
4: Novou divadelní sezónu v Plzni dnes zahájí tradiční průvod Vendelín. V kostýmech se do něj zapojí všechny soubory divadla Josefa Kajetána Tyla, tedy opera, muzikál, činohra i balet. Průvod vyrazí v 16 hodin z Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a mohou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
9: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: Sport.
4: České volejbalistky dohrály v osmifinále mistrovství Evropy. Nad jejich síly byly v Brně Švédky, kterým podlehly 0-3 na sety. Více než třetinu bodů Švédek dala univerzálka Háková. Český tým tak nenavázal na osmé místo z posledního šampionátu, které je nejlepším výsledkem za posledních 25 let.
3: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku ráno i polojasno, na horách zvětšená oblačnost, během dne přechodně oblačno i na dalším území kraje. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby jo jednička, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala v Tachově v Oldřichovské ulici. Srazila se dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky. A na dálnici D5 přibylo omezení na 150. kilometru u Rozvadova. Ve směru do Německa se pracuje a uzavřen je levý pruh. Projíždějte oběma úseky opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Co znamená přísloví, že žádný učený z nebe nespadl? No, na tohle otázku se dnes v rubrice Ahoj rádio nebudeme ptát jen tak náhodou. Začíná nový školní rok, tak hodně štěstí všem školákům přeje Český rozhlas Plzeň.
3: Dobré ráno a Jiří.

0: co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl?
1: Že někdo se učí pomalu a někdo rychlejš.
2: Že když se ti něco nevede, tak že nemáš hnedka brečet, že nikdo se hnedka všechno nenaučí, že to potřebuje čas.
3: No, že když se někdo učí, takže potom jako se v životě to nestratí prostě.
4: Že když se učí, tak když zemře, tak je jako andílek, tak vyletí do nebe, a když se neučí, tak jde do pekla.
5: Když spadneš z nebe, tak si hloupej.
6: Děkujeme dětem a děti, vzhůru do školy bude 7:45. Za chvíli informace o počasí.

0: Jak se rozhlédnout na přechodu a jak se bezpečně dostat do školy? I na to musí myslet v těchto chvílích školáci, kterým začíná nový školní rok. Na bezpečnou cestu dětí do lavic dnes dohlíží i v Plzni policisté a my se za chvíli za jednou hlídkou vydáme.
1: Počasí.
0: 8:15 na telefonu už Ivo Bouman, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké mají počasí na ten první školní den a na cestu do školy?
2: Tak myslím, že nám ten školní rok začíná docela pěkně, máme skoro jasno až polojasno nad Plzeňským krajem, teploty mezi 12 a 15 stupni.
0: Pojďme si říct, že dneska se školáci ve škole příliš nezdrží, jaké počasí budou mít na cestu ze školy a všeobecně, jak dneska bude.
2: Dopoledne očekáváme polojasnou oblohu, odpoledne nám naskáče nějaká kupovitá oblačnost, takže bude většinou oblačno, no a pak večer se ta oblačnost opět bude rozpouštět na to polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách to bude do 20 stupňů Celsia, vítr bude vát mírný od západu nebo severozápadu 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
0: Ivo, bylo to vyčerpávající, za hodinu opět naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kde mi povíc asi.
1: Je 1. září, 7 hodin 21 minut a to mimo jiné znamená, že v ulicích jsou po 2 měsících opět školáci, kteří míří na 1. hodinu nového školního roku. Aby děti bezpečně přecházely vozovky a do školy došly v pořádku, na to na řadě míst dnes dohlížejí a také v dalších dnech dohlédnou policisté a strážníci. Jak jsou také v Plzni a teď jim na jednom stanovišti z bezpečností školáků pomáhá i náš reportér Lukáš Milota, který moc dobře ví, že zebra se za tebe nerozhlédne. Dobré ráno.
2: Je to tak? Dobré ráno. Já jsem tady u 2. základní školy ve Švarcově ulici a tady je přechod pro chodce. No a můžu říct, že to je asi jeden z nejstřeženějších přechodů v Plzni dneska, protože je tady dopravní policie, je tady asistentka městské policie a zdá se, nebo mám informace, že by ještě měli dorazit další členové tohoto bezpečnostního týmu. Takže tady na tom přechodu mimo jiné budou právě policisté se strážníky dohlížet na to, aby děti opravdu správně přecházely cestu.
1: Faktem je, že děti po prázdninách mohou být rozjívené, jak policisté upozorňují děti na správné přecházení vozovky. Nebo už tam jsou nějaké děti?
2: Je to tak, že je, jak jsi říkal, 7.21 přibližně, nebo krátce tedy po 7. hodině a ta škola tady začne zřejmě v 8, to jsem nezjišťoval, ale je vidět, že děti se pomalinku scházejí, přicházejí jednotlivci, takže dětí zatím tady moc není, ale ty, co přicházejí, tak je vidět, že jsou možná trochu myšlenkami ještě na prázdninách a je třeba myslet na to a možná i tento náš dnešní ranní vstup teď právě může posloužit k tomu, aby děti, které třeba teď ještě snídají, si uvědomili, že už opravdu nejsou na louce ani u koupaliště, ale že se vydávají do toho běžného městského provozu a že je potřeba tedy bezpečně přecházet přes cestu a na to právě tady upozorní policisté.
1: Na kterém dalším místě dneska ráno můžou školáci potkat se s policisty, krom Švarcovy školy, kde právě ty stojíš?
2: Ještě než ti to řeknu, tak jsem chtěl zmínit jednu věc, kterou jsem tady si ověřil u policistů. Pravidlo je takové samozřejmě, že pokud je tedy přechod pro chodce, tak přecházet přes přechod. A když přecházíme přes přechod, tak máme takovéto pravidlo 3 rozhlédnutí. Nejprve se podíváme doleva, odkud by mohlo přijíždět auto, pak pro jistotu doprava, no a pak ještě jednou doleva, kdyby náhodou tam nějaké auto rychle přijelo. Takže pravidlo 3 rozhlédnutí je určitě důležité a pokud můžu teď školáky na to upozornit, tak jsem rád, že jsem to mohl udělat. No a také jsem se dozvěděl, že takovým velkým nešvarem je koukání se do mobilního telefonu, což může být velmi nebezpečné, zvláště protože kolem někde se právě může vyskytnout nějaké auto. Takže to jsou taková moje drobná varování, drobný příspěvek k 1. září a teď k té tvojí otázce policisté nebo respektive strážníci, tak jsou dneska také třeba u 21. základní školy tady v Plzni ve Slovanské aleji a jsou tam dokonce i s maskotem, tuším, že se jmenuje Orel Eda, takže je to zřejmě maskot, který upozorňuje také na to, jak správně a bezpečně docházet do školy, přecházet přes přechody a jak se správně chovat na silnicích a na přechodech.
1: Předpokládám, že policisté a strážníci nebudou dozorovat přechody u škol jenom dnes, ale i v dalších dnech. Je tomu tak?
2: Je tomu tak, ta akce Zebra se za tebe nerozhlédne samozřejmě trvá v těchto následujících dnech, protože ten školní rok se pomalu rozbíhá, tak aby zkrátka děti byly upozorňovány na ta pravidla ještě v dalších dnech, aby zkrátka si to zažili a potom už ten školní rok běžel jako po drátkách.
1: Na správné přecházení dětí přes přechody pro chodce dohlíží Lukáš Milota. Díky za to a pěkné ráno.
2: Pěkné ráno a hezký školní rok všem dětem.
3: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na základních a středních školách začíná nový školní rok. V Plzeňském kraji do lavic usedne zhruba 83 tisíc žáků, z toho 6400 prvňáčků. Vyplývá to z údajů krajského úřadu. Opatrní by dnes měli být také řidiči, hlavně u škol, na přechodech a také u zastávek MHD. V Plzni v Sokolovské ulici začínají dnes stavební práce, vyžádají si postupná dopravní omezení. Úpravy povrchů, včetně chodníků, potrvají do 30. listopadu. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Divadlo Jekátila v Plzni se dnes opět rozloučí s létem a symbolicky otevře divadelní sezónu průvodem Vendelín. Sraz je v 16 hodin u Mlýnské Strouhy a průvod se vydá přes Sadový okruh směrem k Velkému divadlu, kde bude připraven kulturní program. Ve Vejprnicích na Plzeňsku dokončují rekonstrukci dětského hřiště nad základní školou. Technici tam instalují poslední herní prvky a bezpečné dopadové plochy. Celý prostor bude sloužit žákům místní školy i rodinám s dětmi. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď se o to staraly obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší. Šestice českých tenistů zvládla ve druhém hracím dni úvodní zápasy na US Open. Postupují Jakub Menčík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková. Dále Kateřina Siniaková, stejně tak Marie Bousková a Dalibor Svrčina. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku polojasno, na horách zvětšená oblačnost. Během dne přechodně oblačno i na dalším území kraje. K večeru opět vyjasnění. Teploty 21 až 24. Na horách teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 přibylo omezení u Blatnice na Plzni severu na kilometru 98 ve směru na Plzeň. Uzavřen je pravý pruh. Dopravní nehoda se stala v Tachově v Oldřichovské ulici, srazila se dvě osobní auta a na hlavním tahu 1/20 v Kasejovicích na jižním Plzeňsku se dnes provádí.

0: Ve 7:45 nabídne Český rozhlas Plzeň informace o počasí a teď pojďme se podívat, o čem se píše.
1: O čem se píše?
0: Například o tom, že Sušická nemocnice sjednocuje pracovní uniformy veškerého svého personálu. Znamená to pořídit oblečení různých velikostí pro víc než 150 lidí. To se dočtete ve 13. vydání Sušických novin. Najdete v něm také informaci, že Plzeňský kraj v Sušici vybuduje nový heliport pro leteckou záchrannou službu. Domácí hospic Západ slaví narozeniny. Už 10 let pomáhá nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma v blízkosti nejbližších. Oslava se koná tento pátek 4. září od 17 hodin v zahradě Muzea Českého lesa v Tachově. Pozvánku a odkaz na bližší informace o činnosti domácího hospice Západ přináší Plánský měsíčník. Astronomické informace: hvězdárny v Rokycanech a Plzni se věnují planetě Venuši a zdánlivým změnám její velikosti a tvaru při pozorování ze Země v průběhu roku. Pozorovatelnost Venuše se bude s končícím létem rychle zhoršovat. Určitě ale stojí za to se na mizející večernici podívat. Její mimořádná jasnost to dovolí i nízko nad horizontem krátce po západu slunce. Na 24. října pak připadá dolní konjunkce Venuše se sluncem. Planeta projde mezi námi a naší denní hvězdou a přejde z večerní oblohy na oblohu raní. I o tom se píše.

0: Za minutu 7:45, také dneska budeme soutěžit a pozor, dneska v rámci pozvánky na dožínky Plzeňského kraje, tak bude ve hře nádherný dárkový koš a to s regionálními potravinami.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu jsou celkem velice podobné. 12 stupňů hlásí Špičák, Klatovy mají 14 stupňů, 13 Stříbro a například Přimda 12 stupňů Celsia. Dneska bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: po uši.
1: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 10 minut odvysíláme další kompletní zpravodajský servis, ale ještě předtím je čas zahrát si, zasoutěžit si. A tentokrát řekněme, že cena je naprosto parádní. Budeme soutěžit o dárkový koš s regionálními potravinami, což jsou v rámci letošních dožínek Plzeňského kraje, které budou na hradě Švihov, přesněji, abyste viděli ten datum, kdy to bude, tak dožínky Plzeňského kraje budou v sobotu 5. září 2026 na hradě Švihov, což znamená už tuhle sobotu Český rozhlas Plzeň bude pochopitelně na místě a z místa tak budeme vysílat, protože Český rozhlas Plzeň jsme u všeho důležitého velice jednoduché. Český rozhlas Plzeň, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kdo pak se nám dovolal?
2: Tak dovolal se Bohumil.
1: Pane Bohumile, otázka, podle mého názoru se to dá odvodit, dobře poslouchejte, co netradičního si budou moct návštěvníci letošních dožínek Plzeňského kraje na hradě Švihov vyzkoušet. Za A to bude plavba na lodičce kolem hrade. Za B to bude let horkovzdušným balónem nad hradem, anebo za C jízdu historickou tramvají po nádvoří.
2: Jo, všechny možnosti jsou zajímavé určitě, ale vzhledem k tomu, že Švihov je vodní hrad, tak počítám, že to bude to Ačko.
1: Bohumile, vy na to jdete od vody a velice dobře na to jdete. Nutno podotknout, že dneska vám cenu relativně závidím, protože je to dárkový koš s regionálními potravinami, tedy taková relativně těžká krabička, ve které budete mít spoustu regionálních dobrot. Bohumile, my vám gratulujeme. Mimochodem, chystáte se na dožínky Plzeňského kraje?
2: Zatím jsme o tom neuvažovali, ale nevylučuju to, že bychom se přijeli podívat.
1: Doporučuji. Je to každý rok velice pěkná akce. Kdybyste potřeboval informace s podrobnostmi, tak jsou na Plzeňský kraj plzeňský-kraj.cz. Tam veškeré informace o dožínkách našeho kraje najdete. Bohumile, tradičně říkáme, vydržte na telefonu. Hezký den.
2: Ano, děkuji.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
3: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
2: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
3: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
2: Více na plzeňský-kraj.cz.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni ode dneška opět fungují školní spoje. Úřady práce s příchodem září posuzují nárok na podporu bydlení. A dnes bude zpočátku polojasno, během dne oblačno, k večeru vyjasnění, teploty do 24 stupňů. Příjemný úterní den přeje Andrea Samešová. Dětem začíná školní rok. Do lavic podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků, v Plzeňském kraji 6400. Celkem se jedná o 83 tisíc žáků v rámci kraje a co se týká celé republiky, na středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 493 tisíc žáků. Podle Českého výboru pro UNICEF souvisí největší zdroj stresu a nepohody dětí ve věku od 9 do 17 let právě se školním prostředí. Podle Asociace klinických psychologů by rodiče měli věnovat zvýšenou pozornost hlavně výrazným změnám, jako je náhlá změna chování, stažení se z kolektivu, smutek anebo i silné výbuchy vzteku. Městská hromadná doprava v Plzni se ode dneška vrací do běžného režimu. Opět jezdí školní spoje a po letní pauze mohou cestující využít linky číslo 19, 35, 37, 43 a 58. Další změny uvádí mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
2: Byla také posílena autobusová linka 33 a nově byla prodloužena přes Pařížskou ulici až k hlavnímu nádraží. Tam je nově prodloužena i autobusová linka 40. Na autobusových linkách 26 a 42 byl nasazen další vůz a díky tomu došlo k posílení provozu v ranní i odpolední špičce.
0: Poprvé dnes vyjela trolejbusová linka 49, propojí hlavní vlakové nádraží a areál fakultní nemocnice na Lochotíně. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl v červnu obvodní soud pro Prahu 1. SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda hnutí Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí. Stíhání samotného předsedy SPD je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení. Zatím se o podporu staraly obce. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se tím ale zjednoduší celý proces, protože úřady práce řeší s lidmi už teď například vyřizování dávek, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce bude posuzovat sociální a příjmovou situaci žadatelů, tedy splnění podmínek pro zařazení do evidence osob v bytové nouzi a jejich nárok na podpůrná opatření, konkrétně na asistenci v bydlení a zprostředkování podporovaného bytu.
0: Úřad povede také evidenci těchto bytů podle svazu měst a obcí, ale lidem kvůli změně přibude administrativa. Sport. Tenista Jakub Menčík postoupil do druhého kola US Open. Japonce Mochizukiho porazil 3-0 na sety. Úvod newyorského Grand Slamu se vydařil i Daliboru Svrčinovi, který v pěti setech vyřadil Francouze Royera. Mezi ženami prošly do druhého kola Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Pousková a Kateřina Siniaková. Naopak hned v úvodu skončila Sára Bejlek.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku až polojasno, na horách zvětšená oblačnost, během dne přechodně oblačno i na dalším území kraje. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje v Horažďovicích, v Palackého ulici a také v Tachově v Oldřichovské ulici. Na dálnici D5 se zdržíte od kilometru 106 za ostrovem u Stříbra, kde se kvůli omezení vytvořila ve směru na Plzeň asi 2-kilometrová kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Vítejte 5 minut po 8 hodině. Už za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tedy i proto buďte s námi dál. Teď dáváme Karla Gotta anebo kapelu Krištof.
5: Dobré ráno a jistě.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4 000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhodná Olivia Newton-John, It Not For You. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Je čtvrt na devět. V nových odborných učebnách se budou učit žáci 13. základní školy v Plzni. V rámci dostavby budovy tu vznikly prostory pro výuku přírodovědných předmětů informatiky a cizích jazyků. Podrobnosti v našem vysílání už za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu 14 stupňů Staňkov, 14 rovněž Klatovy, 13 Stříbro a například v Plzni Bolevci je teď 12 stupňů Celsia. Dnes bude zpočátku ráno i polojasno, na horách zvětšená oblačnost, během dne přechodně oblačnost i na dalším území kraje. K večeru se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vítr ten bude mírný, západní až severozápadní a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Žáci 13. základní školy v Plzni mají k dispozici 11 nových odborných učeben na fyziku, zeměpis nebo cizí jazyky. Město dokončilo rozsáhlou dostavbu školy, která zahrnovala nástavbu horního patra a přístavbu budovy. Do loňského roku museli učitelé nosit pomůcky do tříd nebo učili v provizorních prostorech.
1: My tady stojíme zrovna u učebny matematiky a fyziky, ale nejsou to jenom oni. Co tady ještě přibylo?
2: Máme celkem 11 odborných učeben,
3: říká ředitelka 13. základní školy Zdeňka Vrátníková.
2: Přibyla chemie, zeměpis, dvě na cizí jazyky, pak je tady polytechnická výchova na pracovky a pak je tady učebna pro hlavně první stupeň environmentální a přírodovědy.
1: Ta nástavba tedy spočívá tady v tom jednom patře?
2: Ano, je celé nové patro, ale je ještě přistavěná škola. Takže máme opravdu přístavbu a nástavbu.
1: A nový výtah?
2: A nový výtah, ano. Ten se úplně celý zbořil a je úplně nový.
1: Navýší se tou nástavbou a přístavbou i kapacita školy?
2: Ne, tohle to jsou opravdu odborné učebny, to nejsou primárně kmenové učebny. Takže kapacita zůstává. Ale zase můžeme lépe učit.
1: Jak jste to řešili předtím?
2: Donášeli jsme si pomůcky do třídy. Na dělenou výuku anglického či německého jazyka jsme vytvořili prostory v suterénu, kdy se zrušily veškeré sklady a tam jsme měli odborné učebny.
1: Takže ale teď to bude určitě kvalitnější výuka?
2: Teď to bude světlá výuka, protože všude jsou okna a můžou být pomůcky prostě v té třídě připravené.
3: Mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková říká, že kromě tříd tu vznikly i pohybové sálky.
4: Zapotřebí bylo posílit i sportovní zázemí, proto tu byly vybudovány dva pohybové sálky pro výuku tělocviku žáků prvního a částečně druhého stupně. Škola počítá s jejich využitím i mimo vyučování, kdy zde budou sportovat kluby a zájmová sdružení.
3: Celkové náklady na stavbu byly 111 milionů korun. Část přitom pokryla dotace ve výši 70 milionů korun. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
6: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, o co bych si mohl víc teď přát.

0: s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buřtů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Děti se po prázdninách vrací do školních lavic. Ve školách po celé republice přivítali i 115 tisíc prvňáků. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Na středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat přes 493 tisíce žáků. Obchvat Třemošné na severním Plzeňsku je znovu průjezdní. Skončily práce na opravě mostní estakády. Zatím je ale provoz řízen kyvadlově, potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. V Rokycanech mohou lidé od dneška vybírat nejlepší projekty druhého ročníku participativního rozpočtu. Na vylepšení míst ve městě vyčlenila radnice 1 milion korun. Hlasovat je možné elektronicky přes mobilní aplikaci města do 20. září, uvedla mluvčí města Andrea Moravcová. České dráhy mají ode dneška novou šéfku. Funkce generální ředitelky se oficiálně ujímá Lenka Hamplová. Ta nahradila Michala Krapince, který se po dohodě s dozorčí radou rozhodl skončit. Hamplová byla zatím vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy a bude první ženou v čele státních drah od vzniku Československa v roce 1918. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety. A dnes bude zpočátku až polojasno, během dne přechodně oblačno, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dnes se pracuje ve spáleném Poříčí na jižní Plzeňsku na silnici 1/19. Práce údržby a opravy mostů omezují provoz v jednom jízdním pruhu. A pozor také na Rokycansku na silnici 3. třídy z Těškova do Holoubkova. I tam se pracuje, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A co nás čeká za chvíli, když se v našem zábavném pořadu před lety mluvilo o Guinnessově knize rekordů, zapojil se do řeči Ladislav Gerendáš. Jak za chvilku uslyšíte, kdysi skákal do bazénu tak fenomenálně, že si titul rekordmana rozhodně zaslouží.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 minut po půl deváté. Co se v mládí naučíš ve stáří, radši neskoušej. Takové doporučení by mohlo zaznít před následujícím vyprávěním Ladislava Gerendáše. Před mnoha lety zamířil s Petrem Jančaříkem a Jiřím Vimrem do našeho zábavného pořadu a popisoval jim, jak kdysi obdivuhodně skákal do bazénu.
1: Já jsem závodně plaval a jezdili jsme sem do Plzně na krajské přebory, ale o tom mluvit

0: Nechci. V Karlových Varech byl bazén krytej necelých 12 metrů dlouhý. Tam jsme prožili 15 let soustavného trénování.
1: Pod vodou?
0: Ne, a stávalo se, protože ten bazén je kratší, že já nevím, jak často přišel lázeňský a na konci toho tréninku zatočil klikou a vypustil bazén, jo? Říkám, na konci tréninku. Ta voda pomalu klesá a nás jednou napadlo, že budeme do toho bazénu skákat, kdo skočí poslední, ten vyhrál. A tak se vytvořila asi pětičlenná fronta, vždycky jeden skočil, zařadil se nakonec a tak to šlo. Kdo poslední skočí, to je ten frajer. Víte, kolik byl rekord? 1,5 dlaždičky. A já měl 1¾ dlaždičky.
2: A ono je to trochu vidět. Bylo to po hlavě.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: A teď teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 1. září. Minimum bezmála 2 stupně Celsia, Plzeň Bolevec, rok 1989, a v roce 15 bylo bezmála 35 stupňů.

0: za 2 minuty 8:45 tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Do 9. hodiny se v rubrice Věděli jste, že podíváme do České Kubice. No a v 9 hodin to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Teď počasí.
1: Počasí.
0: A nejsem na něj sám, společně se mnou je tady Ivo Bouman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá venku v počasí?
2: Vypadá to náramně, tvoří se nám kupovitá oblačnost, ale stále máme ještě polojasno, co nám vydrží i v nejbližších hodinách. No a podíváme se na současné teploty, ty se pohybují nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia.
0: Říkal jste, tvoří se nám kupovitá oblačnost, bude tedy zataženo během dne anebo slunečno?
2: Zataženo úplně ne, spíš tak něco mezi polojasnem a oblačnem. Odpoledne více té kupovité oblačnosti, večer se bude rozpouštět a ta obloha se nám trošičku pročistí. Mezi tím vystoupí teploty v maximech odpoledne na 21 až 24 stupňů, na horách to bude do 20 stupňů Celsia. Vítr bude dnes vát od západu nebo severozápadu, mírný od 2 do 6 metrů za sekundu a večer zeslábne.
0: A Ivo, zítra bude rovněž něco mezi polojasnem a oblačnem?
2: Asi tak, pravděpodobně. V noci méně oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině noci spíše polojasno. Nad ránem se může objevit v údolích výjimečně i nějaká ta mlha. Přes den více oblačností, už během dopoledne bude přibývat a bude oblačno přechodně až zataženo. No a pak se nám ta oblačnost zase bude protrhávat, takže na obloze to bude takové proměnlivé strakaté. Teploty v noci 12 až 9 stupňů, přes den zítra stejně jako dnes mezi 21 až 24 stupni. Vítr opět od západu nebo severozápadu 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí Ivo Bouman, Český hydrometeorologický ústav. Díky, naslyšenou.
2: Díky a naslyšenou.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

zítra v Plzni proběhne festival volného času a do dnešního dopoledního vysílání nás na něj přijde pozvat Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Jak se zorientovat ve stovkách kroužků a v té nabídce a jak děti u dětí rozpoznat talent? Rozhovor si poslechněte dneska po 10. hodině. Jsme Český rozhlas, takové bylo dobré ráno a už za chvíli dobré dopoledne. Já jsem Jiří Trnka.

0: Věděli jste, že obci Česká Kubice na Domažlicku se říkalo vzdušné lázně? Po otevření železniční tratě Furtimwald Domažlice-Plzeň v roce 1861 se stala obec oblíbeným rekreačním místem, které slibovalo čisté a čerstvé klima. Navíc je Česká Kubice známá nádhernými výhledy na Šumavu, Velký a Malý Ostrý, chcete-li prsa Matky Boží, Jezerní hora nebo Velký a Malý Javor. Celé toto panoráma je z České Kubice viditelné.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Oprava silnice v Sokolovské ulici v Plzni omezí dopravu. Plavecký areál v Rokycanech má novou stupň halu. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. V Plzni Bolevci začíná dnes oprava povrchů v Sokolovské ulici. Práce si vyžádají postupná omezení v úseku od přechodu pro chodce za okružní křižovatkou ve směru od bazénu až k domu Sokolovská 99. Oprava je rozdělená do etap, říká mluvčí města Eva Barborková.
3: V některých etapách bude Sokolovská ulice zjednosměrněna a po celou dobu prací nebude možné v uvedeném úseku parkovat. Dočasně bude omezen také příjezd do vnitrobloku u obchodního centra Atom. Dopravní obsluha vnitrobloku bude zajištěna po komunikaci pod areálem OFTA, případně nad tímto areálem. V době úplné uzavírky bude vyznačena objízdná trasa, která povede ulicemi Gerská, Studentská a Komenského.
2: Práce potrvají až do konce listopadu. Plavecký areál v Rokycanech je po letní odstávce opět v provozu. Možné je využít všechny atrakce. Co konkrétně se za prázdniny stihlo, řekne mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
4: Během prázdnin prošly bazény, zázemí i technologické části kompletním čištěním a opravami. Proměnou prošla také vstupní hala, kde byla zrekonstruována podlaha, obnovena výmalba a provedeny další opravy. Bazén bude otevřen denně od 9 do 21 hodin. Od čtvrtka 3. září začne také ranní kondiční plavání, a to každé pondělí a čtvrtek. Do běžného provozu se vrací také finská sauna s ochlazovacím bazénkem.
2: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu je už přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Podle úřadů neštěstí silně dopadá na psychiku místních obyvatel. Odborníků je ale velmi málo.
5: So both Hindu and Buddhist religion.
6: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10krát tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečou. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Osminásobný vítěz zlatého míče, fotbalista Lionel Messi, už nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech. Měsíc poté, co Argentina prohrála ve finále světového šampionátu se Španělskem. Messi bude ale dál pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, k večeru se začne vyjasňovat, teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný západně až severozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 ve směru od Plzně na Prahu na kilometru 28 u Bavorině. Střetlo se osobní auto s dodávkou a blokují pravý pruh. Došlo i k úniku provozních kapalin. Projíždějte proto tímto úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nedopoledne, teď chvilku po 9. hodině přejeme. 1. září, začátek nového školního roku, je dnes veliké téma. A my vám povíme, že se začátkem nového školního roku některé střední školy přicházejí s novými obory. Třeba v Chebu dnes poprvé nastupují studenti oboru požární ochrana. Čeká je slavnostní zahájení v Chebském muzeu a my na místě máme reportéra. Spojíme se s ním zhruba za půl hodinky. Ještě předtím několik tipů pro volný čas anebo rubrika Zdraví v cajku. V té si dnes posvítíme na fruktózu. Jsme rádi, že i 1. září jste s námi. Přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: zdraví v cajku.
1: Jednoduchý cukr vyvolává složité otázky. Tak se to má s fruktózou, o které si přichází povídat Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co dalšího víme o fruktóze, kromě toho, že jde o jednoduchý cukr?
2: Vyskytuje se v přírodě, zejména v ovoci, odtud pochází také název fruktóza, najdeme ho i v medu, nicméně i pokud si budete kávu nebo čaj sladit řepným nebo třtinovým cukrem, tak ten je vlastně směsí glukózy a fruktózy, čili setkáváme se s ním každý den.
1: Teď mě zajímá, proč se právě fruktóza stala hitem potravinářského průmyslu.
2: Odpověď je poměrně jednoduchá. Je sladší než řepný cukr sacharóza. To znamená, že průmyslníci můžou dát méně cukru například do nějakého pečiva, takže to lépe vypadá a přitom je ten výrobek hodně sladký. Další popularitu fruktóza získala ve chvíli, kdy lékaři prokázali, že užití fruktózy méně zvyšuje hladinu glukózy u diabetiků. To znamená, fruktóza se začala používat pro takzvané diapotraviny, aby si i diabetici mohli dopřát něco sladkého.
1: Jak si fruktóza stojí dneska? Já už jsem nastínil, že vyvolává složité otázky. Čeho přesně se týkají?
2: Ty otázky se týkají hlavně výskytu civilizačních onemocnění. Lékaři už dlouhou dobu pozorují, že dnešní strava bohatá na cukry a tuky vede k obezitě, nadváze, k většímu výskytu nemocí srdce a cév, cukrovky, ale také třeba onemocnění ledvin. Postupně medicína zkoumá jednotlivé složky potravin a ukazuje se, že i fruktóza může být spojená s výskytem některých civilizačních onemocnění.
1: A není to paradox, že se začala dávat zrovna do diavýrobku?
2: Je to velmi paradoxní, protože původně byla fruktóza považována za zdravější cukr. Až poslední vývoj ukazuje, že to, že nezvyšuje hladinu glukózy přímo, nemusí znamenat, že je zdravější. Ukázalo se, že může poškozovat metabolismus složitější cestou a proto dnes se fruktóza do výrobků pro diabetiky už tolik nedává.
1: V té souvislosti, jak moc je odborná veřejnost rozpolcena, co se týče rizik spojených právě s fruktózou?
2: Já zaznamenávám odborné spory v posledních zhruba 20 letech a řekl bych, že v posledních letech se ta miska vah přesouvá spíše ke kritice. Souvisí to s tím, že v minulosti jsme vycházeli jenom z epidemiologických studií a tam je nějaká souvislost, ale nedá se prokázat příčina. Dneska třeba víme, že vysoká spotřeba fruktózy vede v játrech ke vzniku nových tuků, říkáme tomu lipogeneze. A pokud se ty tuky ukládají v játrech, může dojít k jejich poškozování. Dochází také k menší citlivosti organismu na inzulín a to právě může vést vlastně k prediabetu a následně k cukrovce druhého typu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak má k fruktóze přistupovat člověk, který má rád sladké?
2: Tady asi platí oblíbené pořekadlo všeho s mírou. Příliš mnoho jednoduchých cukrů, které máme v potravě, může způsobovat problémy. Čili já za sebe bych doporučoval, pokud se bez sladkého neobejdete, a já jsem ten případ, dát si něco malého, dobrého. Já si třeba dávám kousek kvalitní čokolády.
1: Jaký postup doporučit diabetikům?
2: Tam je to velmi podobné, ale diabetici musí být ještě opatrnější než lidé, kteří cukrovkou netrpí. Čili diabetici by se určitě měli vyhnout slazeným nápojům a měli by přistupovat velmi opatrně k jednoduchým cukrům. Asi je důležité se poradit také se svým lékařem, protože záleží, jak vážná ta cukrovka u toho daného člověka je. Nicméně i diabetik si čas od času něco dobrého sladkého může dopřát.
1: A jak naložit s ovocem, ve kterém je fruktóza obsažena?
2: Ovoce bych se rozhodně nevzdával. Češi spotřebují méně ovoce než většina Evropanů. Měli bychom naopak s ovocem přidat. Výhoda ovoce je, že obsahuje mnoho pozitivních látek, jako je například vláknina, minerály, antioxidanty a většina ovoce obsahuje poměrně malé množství cukrů, takže si ho můžeme dovolit.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď je Bedřich Zelenka jako boxér, tedy jeden snímek z našeho rozhlasového archivu.
2: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat? Chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. To. No, boxer taky musí žít. Kulturně. Já no, já. Například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska mezi všemi a proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos z bděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Pamatujte si, že... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, a i na dnešek máme několik tipů. Máme 1. září a v plzeňském Zachspabu dnes vystoupí Bára Hrzánová. Začátek koncertu je ve 20 hodin. Na zahradě Kalikovského mlýna v Plzni se odehraje představení nazvané Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete. Diváci od 19 hodin uvidí Ondřeje Vedchého a Jaromíra Dulavu. Jedna ze stálých výstav v Městském muzeu a galerii Nepomuk seznamuje se zámkem Zelená hora. Zjistíte například, jaké rody se na zámku vystřídaly a k jakým účelům zámek sloužil po roce 1948. Efekt lázeňské léčby přiblíží zájemcům v Mariánsko-lázeňských Nových Lázních od 15 hodin lázeňský lékař Pavel Knára. Ovšem pozor, přednášku je třeba si rezervovat. A poslední tip, Městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, může si od 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu.

0: Ano, mluvíme o tom. Od rána po dvou měsících prázdnin se do lavic vrátili žáci a studenti základních a středních škol. Například integrovaná střední škola v Chebu dnes poprvé otevírá obor požární ochrana. Ve spolupráci s odborníky z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ho připravovala přes dva roky. Dnes čeká první studenty slavnostní zahájení a na místě to sleduje náš reportér Václav Malý. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Tady na Chebském náměstí hned u takzvaného špalíčku už hasiči připravují prostor, kde asi za hodinu a půl budou nastupovat noví studenti za zvuku fanfár. Ty obstarají členové hasičského záchranného sboru ve slavnostních uniformách. Do prvního ročníku nového oboru nastoupí 22 studentů. Tento obor doteď v kraji úplně chyběl a zájemci o něj museli dojíždět do Chomutova nebo do Příbramy.
0: Co se budou studenti v novém oboru učit a kde se po jeho absolvování vlastně můžou uplatnit?
1: Uplatnit se můžou jak u zásahových hasičů, jako strojníci nebo také v administrativních pozicích. Záleží na studentech samotných, jaké další následné vzdělání si vyberou. V prvním ročníku je čekají teoretické předměty a všeobecné znalosti. Hned od druhého ročníku už budou mít praktický výcvik s profesionálními hasiči. Dostanou se tak k veškeré technice, kterou hasiči používají. Čeká je jak výcvik hašení požárů, zásahy u dopravních nehod nebo třeba výcvik zásahů na vodní hladině.
0: Ještě se zeptám, jaké další střední školy nebo obory letos přilákaly nejvíc uchazečů?
1: Největší zájem byl v Karlovarském kraji tradičně o maturitní obory, především o gymnázia, obchodní akademie a další ekonomické obory. Z učebních oborů byl velký zájem například o mechanika a opraváře motorových vozidel nebo opraváře zemědělských strojů. Kapacity středních škol jsou v současnosti dostačující a v kraji už se podle hejtmanství projevuje demografický pokles.
0: Tolik za slavnostního zahájení nového oboru požární ochrana náš redaktor Václav Malý. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
2: Chčije a chčije.
1: Tuto hlášku známe rovné půl století.
3: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
1: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
4: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezase.
1: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
5: Nemá ten pes blechy?
4: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
1: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
6: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škorováckých kombinézách zrodila nová Oktávia.
1: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Oktávie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo 55 tisíc žáků. Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají ode dneška úřady práce. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo téměř 55 tisíc žáků, meziročně zhruba o tisíc méně. Prvňáků je 6400, což je také pokles. Dnes to potvrdila mluvčí kraje Eva Mertlová. Přesná čísla budou ale po uzavření výkazu až v polovině října. Přímo v Plzni usedlo do lavic 26 základních škol zřizovaných městem 15 800 žáků. Podle informací magistrátu jich přibylo asi o 150. Nově totiž začíná platit novela školského zákona, která umožňuje odklad pouze ze závažných zdravotních důvodů. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí na podporu v bytové nouzi. Jedná se hlavně o poradenství při hledání bydlení. Úřady budou také zjišťovat, jestli lidé splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmu, což zatím měli na starosti obce. Těm zůstávají kontaktní místa, kde mohou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Richteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit.
2: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
0: Ministerstvo práce to odmítá, podle něj jsou úřady připravené a zaměstnanci pro školení. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulé myslivecké sezóně téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. V meziročním srovnání stoupl odstřel divokých prasat v celé republice o 40%, na více než 270 tisíc kusů.
3: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Čtyři české tenistky dnes uzavřou program prvního kola US Open. Premiéra čeká v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsonovou. Naopak na poslední chvíli se odhlásila Tereza Valentová. Jestli jsou důvodem zdravotní problémy, není jasné. Valentová minulý týden postoupila na turnaj nižší kategorie ve Philadelphii do finále. V generálce na US Open podlehla v sobotu Američance Voliněcové.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, k večeru vyjasnění, teploty do 24 stupňů, povane mírný západní až severozápadní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Rokycansku na silnici 117 v úseku Dobřív Mirošov havarovalo osobní auto a překáží provozu. Projíždějte tímto úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a čtyři minuty, dopolední vysílání rádia vašeho kraje pokračuje. Už za chvilku v něm přivítáme hosta z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Petr Spálený dospíval, dnes máme 1. září, tedy školní rok začal, jak už tady říkáme od rána. A kromě výbavy do školy je ovšem třeba rozmyslet dobře i výběr kroužků a pomoc při rozhodování může nabídnout třeba i festival volného času v Plzni, na který nás dnes přišla pozvat Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hned podotýkám, že nepřišla sama, přišla s krásnou žlutou chobotnicí. Ta vás doprovází?
1: Přesně tak, ta mě doprovází, kdybych tady tonoucí se z té blachy chytala, tak se chytím chapadla. Každopádně máme to tematicky připravené k festivalu, to vám řeknu.
0: Tak to si pak ještě vysvětlíme. Já bych řekla, že ten výběr a rozvržení volnočasových aktivit není potřeba moc odkládat, takže kdy se váš festival uskuteční?
1: Je to tak, festival se uskuteční už zítra, to znamená 2. září ve Chvojkových Lomech. Je to takový ten park na Slovanech mezi bazénem a velkým kruhovým objezdem u Slovanské radnice. A od 1 do 7 hodin tam bude přes 40 organizací a doopravdy stovky kroužků různorodých, sportovních, technických, kulturních, kreativních, vědeckých, hudebních, jazykových, které si tam děti mohou vyzkoušet a zároveň si rodiče popovídají s lektory.
0: Takže je to tak, že rodina s dětmi může přijít a děti se porozhlédnou, vyzkouší, co je bude bavit.
1: Přesně tak.
0: A ideálně se najdou svůj vysněný kroužek.
1: Je to tak.
0: Co všechno konkrétně si na místě budou moci vyzkoušet? Asi nezvládneme vyjmenovat všechno, ale zkuste vybrat něco.
1: Co všechno si můžou vyzkoušet? Vzhledem k tomu, že ty organizace jsou opravdu hodně nápadité, ale to máme téma zvířecí, takže každé to stanoviště je schované jako do zvířecího hávu. Tak co je určitě nejzajímavější, tak tam bude Antarktida s ledními medvědy, bude tam vodní svět, bude tam i Sahara a taky tuším, že tam bude slepičárna s kurníkem. Nebudu prozrazovat, která organizace to bude mít, ale jako když jsem viděla ten nástřel těch jednotlivých jako aktivit, tak to bude opravdu jako zábava pro děti a myslím, že i rodiče si tam najdou jako příjemné místo, kde si můžou odpočinout.
0: A vlastně pro jak staré děti?
1: Převážně bych řekla v podstatě od narození, protože hodně rodinných center, která tam třeba jsou, tak mají samozřejmě aktivity i třeba pro maminky, které jsou těhotné a následně dětí přímo miminek. Pak jsou kroužky i dětské skupiny a první stupeň tam má jako největší zastoupení kroužků, lehce druhý stupeň, ale tam už většinou děti nějaké kroužky už vlastně mají a už tak moc nové nehledají.
0: Četla jsem dokonce, že i kroužky pro dospělé by se tam měly najít, takže
1: určitě.
0: Třeba i maminka s tatínkem teoreticky najdou zábavu novou.
1: Je to tak, protože většina organizací dělá nejenom aktivity pro děti, ale třeba i pro dospělé, tak samozřejmě se tam ty informace dozvíte a je tam vlastně třeba některé organizace dělají přespávačky pro děti, je to takové jako dejte nám sem děti, oni vás přespí a vy máte volný večer a můžete si vlastně udělat, nechci říct svůj kroužek na večer volný, ale můžete třeba jako vypnout v klidu.
0: Četla jsem vaši pozvánku a tam se píše, užijte si letní party ve stylu zvířecích příběhů. Můžeme to ještě trochu odtajnit?
1: Tím, že vlastně festival děláme každý rok takhle jako na začátku, kdy vlastně ještě se škola úplně jako nerozběhla, už to léto jako doznívá, už je to takový babí léto trošičku, tak my si to vždycky s těma organizacemi chceme udělat hezký, aby jsme si to užili i my, protože je tam vlastně přes 100 dobrovolníků, který s těma dětma na tom stanovišti jsou, dost často se ještě berou dovolenou, takže bude tam nealkoholická mojito limonáda, pro děti je tam vlastně spoustu dobrot připravených, na stanovištích sbírají grošíky, za které pak nakupují ve stánku, takže je to takový uprostřed toho města je to taková oáza, kde vlastně jako děti můžou probíhat, hrát si, rodiče tam mají své chill zóny, kde si můžou jako odpočinout, je to takový ještě než se rozběhne takový ten velký schon školního roku, tak je to takové jako pro nás za odměnu a rodiče věřím, že to ocení.
0: A vaše žlutá chobotnice bude na místě na všechno
1: přesně
0: dohlížet?
1: Přesně tak, žlutá chobotnice bude na místě u červeného stánku, kde právě si děti budou moct koupit ty odměny. Potom, co nazbírají, je poctivě na těch stanovištích, takže červený stánek se žlutou chobotnicí uprostřed areálu s krásnými odměnami, které jsme letos nakoupili, takže se na to moc těším.
0: Zní to dobře a to jsme ještě neřekli, že na všechny, co přijdou, čekají také vystoupení, dokonce diskotéka a další soutěže, tak na to se zeptám zase za chvilku.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Povídáme si a zveme vás na festival volného času Plzeň 2026. Řekli jsme, že proběhne už zítra ve Chvojkových Lomech. Řekli jsme, že tam bude hodně zvířátek, hodně kroužků k vidění, ale také proběhnou pódiová vystoupení. O co přesně se bude jednat?
1: Je to tak. Na pódiu nám letos vystupují vlastně jenom děti, organizace, které přímo na místě můžete oslovit, děti tam můžou začít chodit. Ale to máme opravdu různorodé. Třeba vystoupí mongolský spolek se svými tradičními zpěvy a dokonce i poezií. Budeme mít klasická vystoupení dětí z tanečních skupin a sborů. Budeme mít taky zvířátka, opravdu živá, která se přijdou na pódiu představit. Zajímavostí bude letos taky zdravotnické divadelko, které také bude ve zvířecím hávu, takže jak ošetřit berušce koleno a nebo žabka, která zmrzla, protože vylezla příliš brzy. Samozřejmě se děti tím jako dozví zábavnou formou něco o první pomoci, takže to bude určitě jako sranda. Krom toho tam bude závěrečná diskotéka, kdy vlastně děti můžou za námi na pódium a můžou si tam trsat a bublinky a bude to prostě fajn, je to takové otevřené a můžete se přijít podívat jak na děti, které už pilně trénují, anebo na to, jak by to mohlo vypadat, když vaše dítě někam začne chodit.
0: A ta pódiová vystoupení začínají v kolik hodin?
1: Začínají ve 14.45, pak víceméně každou půl hodinku máme nějaké jiné vystoupení, bude to rozvěšené celé na areálu, ale samozřejmě to můžete najít i na našich webových stránkách. A bude to až do 18.30, kdy se rozloučíme závěrečnou diskotékou a v 7 hodin končíme.
0: Říkám si, jak je možná někdy těžké objevit nějaký talent nebo nějaký zájem u dětí, které třeba nikdy do kroužku zatím nechodili, tak tohle asi bude ideální příležitost přijít a prozkoumat a třeba objevit nějaký ten talent.
1: Přesně tak. My to právě bereme na to, že dítě určitě má daleko víc talentů, než jenom to, že chodí na tu výtvarku, než že chodí na ten sportovní kroužek a tam si můžete vyzkoušet, že vlastně jo, že mu to vlastně malování jde a že má vlastně zručný ruce a že se hodně ptá proč a bylo by fajn třeba na nějaký jako vědecký kroužek. Takže si myslím, že každý pohybově zdatný může chodit i na něco kreativního. Mm-hmm. Někdo
0: fotbalista může dělat keramiku.
1: Přesně tak. Mně to přijde vlastně úplně skvělý, protože třeba vemte si vy, jestli máte svoje nejlepší kamarády, tak odkud je jako znáte? Jestli je znáte z dětství, z nějakého kroužku?
0: Protože je to tak, že ty kroužky
1: většinou se člověk s nima jakoby někde takhle jako potkal a nám to přijde hodně důležitý, protože vlastně jako ty kamarádi, ty dovednosti, které se naučíte, jasně, třeba nebude ten fotbalista jako se věnovat ani fotbalu, ani keramice, ale dost často potom bude mít ty ruce zručný a bude umět tu poličku potom jakoby přivrtat a bude mít nějaký povědomí, jak pracovat s nějakou hmotou a podobným věcím, takže nám to přijde jako hodně důležitý, aby se děti jako rozvíjeli všestranně a zkusili si jakýkoliv možnosti.
0: Já se teď možná zeptám úplně prakticky jako rodič, protože vy jste z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže, věnujete se aktivitám dětským, pracujete s dětmi. Když třeba dítě zkusí nějaký kroužek a po 2 až 3 hodinách přijde s tím, že ho to nebaví, jak podle vás postupovat? Zkusit vydržet, přemluvit dítě, ať to ještě zkusí, a nebo to změnit kroužek, rovnou najít něco jiného? Tohle člověk řeší často.
1: Je mi to jasný. Teď to jako vezmu možná z pohledu mýho, kde mám samozřejmě 3 dcery a taky to bylo na našem denním pořádku, protože většinou ty děti přišly, jo, tohle to chci dělat a člověk třeba tušil, že to nebude ono, ale zase dobře, tak budíš. Tak u nás bylo takový jako zastáncem, jsme byli toho, vybral jsi to, tak my ti to teda zaplatíme, ale jako ten rok tam jakoby budeš. Ale samozřejmě záleží, jak máte jako starý ty děti a kolik jsou jako citliví a tak podobně. Samozřejmě i na tyhle ty otázky se můžou rodiče ptát a ptají se přímo těch lektorů na místě, protože je někde možnost si třeba kroužky vyzkoušet, že tam během toho září zkušenost. Když se vám líbí, tak si zaplatíte, nebo třeba si zaplatíte, pak se vám nelíbí, tak jestli se vrací peníze, všechno tohle, to se vlastně můžete přímo zeptat těch lektorů a je to jako hrozně fajn, protože zaplatit 4 různé kroužky a pak vracet to kroužku. Přece jenom není to jako levná záležitost, tak tady je ta možnost si to jako vyzkoušet na načisto a zjistit, jestli ty lektoři vám sedí, jestli jsou to jako fajn lidi, protože dost často těch 5 minut na tom místě vám vydá jako daleko víc než prolez webovky, Facebooky a podobné věci.
0: Zkrátka osobní setkání.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Jestli můžu být trochu osobnější, prozradíte nám, jaké kroužky jste navštěvovala vy, když jste byla malá, co vám se nic ovlivnilo v tom dobré?
1: Tak já jsem tady plzeňská, takže jsem byla přímo jako z Doubravky, takže samozřejmě místní D-klub už fungoval tenkrát, ale jinak jsem jako nejvíc vyrostla na skautech, takže zdravím na Doubravku, kde jsou skauti pořád stále a hrozně mě to těší, protože ty děti, které tam tenkrát byly a vedla sebe, tak už samozřejmě nejsou děti. A teď se třeba někomu narodilo miminko, tak je to hrozně jako hezky se to vrací a jinak jsem jako byla i na sportovních kroužcích kreativních, hudba mi nikdy moc nešla, takže tady úplně nebudu pokoušet nějaký zpěv, ale je pravda, že vlastně jako taky to bylo hodně různorodý a u mě to teda sedí úplně přesně, že vlastně já to v práci naprosto všechno jako používám. Takže říkala jsem si, že jako k čemu mi to bude, ale jako nějak se domluvit, organizovat, pohybově dát další, je to sranda, ale baví mě to, je to fajn.

0: Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže je hostem v našem dnešním dopoledním vysílání. Povídáme si stále o festivalu volného času 2026, který proběhne už zítra. A já se ještě možná zeptám přímo na Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže na vaše další aktivity, pokud můžete prozradit, co dalšího se chystá, jak široké jsou.
1: My jsme hodně širocí. Já tady mám takovou žlutou chobotnici a my jsme takový hodně chapadlatý, hodně roztažný, protože Plzeňská krajská rada dělá support spolkům, co pracují s dětmi a mládeží v celém plzeňském kraji. My máme přes 70 neziskovek, který dělají v našem kraji něco s dětma, ať už jsou to kroužky, ať už jsou to workshopy, akce pro děti, tábory, takže vzhledem k tomu, že jsou to dost často lidi, kteří pracují a ve svém volném času se věnují dětem, tak potřebuji čas poradit s tím, co má být na rejstříku, s tím, jak správně udělat tábor, jak to vyúčtovat, tak od toho jsme tady my. A máme samozřejmě i budovu, skupovku, kterou asi budou možná lidi znát víc. Je to taková hezká žlutá kostka na Borech. A tam právě ty spolky můžou dělat svoje aktivity. Takže ta je od rána do večera plná, někdy i v noci, protože dost často přijedou ty spolky třeba plácnu teď z vesnice, přijedou do toho velkého města, přespí tady, projdou si historický centrum, zahrajou si tu nějakou hru a zase fačí, takže snažíme se to využívat co nejvíc.
0: Máte takové pěkné moto, pomáháme malým, aby vzniklo něco velkého, to je hezké.
1: Je to tak, protože ty spolky si zaslouží, prostě aby mohli pracovat s těma dětma, tak jim pomůžeme s takovou to jako méně zábavnou částí, kterou spolková činnost přináší.
0: Takže předpokládám, že zítra vy a vaši kolegové budete na místě, budete na značkách ve Chvojkových Lomech.
1: Je to tak, bude nás tam spoustu, bude to hrozně fajn, hlavně počasí oproti loňskému roku vypadá dobře, pršet nemá, tak já myslím, že to bude super.
0: Tak pojďme prosím na závěr ještě jednou připomenout, od kdy, kde přesně. A pokud někdo nestihl, tak kde najde další informace?
1: Přesně tak, takže ve středu 2. září se na vás budeme těšit ve Chvojkových Lomech. Je to park vedle bazénu Slovany, kde budeme mít přes 40 organizací a přes stovky kroužků na jednom místě, kde si můžete vyzkoušet aktivity pro děti na nový školní rok, objevit, v čem jsou šikovní, aby našli svoje kamarády, který pak třeba je celý život budou provázet. Takže 2.9. od 13 do 19 hodin budeme na místě.
0: A program tady na vašem webu?
1: Program najdete na webu, všechno to je www.skupovka.cz, přímo nahoře na vás bude blikat festival, tak tam si můžete zobrazit, na které organizace si můžete těšit a zároveň i mrknout na pódiový program, který se tam kolem 3. hodiny rozjede a budou tam děti ukazovat, co se všechno naučili, jak jsou šikovní.
0: A žlutou chobotnici si mohou pohledit, můžou se s ní vyfotit.
1: Je to tak,
0: tak jako my tady ve studiu.
1: Provázet celým festivalem a budeme se na vás moc těšit.
0: Tak děkujeme za pozvání, přejeme, ať se akce vydaří. Naším dnešním hostem byla Barbora Vlnová, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naschranou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 46 minut, naše dopolední vysílání pokračuje. Pokud se podíváte do programu divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, už 11 let tam najdete na úvod nové sezóny průvod Wendelin. A platí to i tentokrát. Pokud chcete herce, tanečníky a zpěváky osobně pozdravit, promluvit s nimi, máte k tomu právě dnes ideální příležitost. Já už teď po telefonu zdravím ředitele divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Martina Otavu. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Průvodem Wendelin už několik let zahajujete novou sezónu. Jaká podle vás bude? Na co se vy osobně těšíte asi nejvíc?
1: Tak bude náročná, bude plná zážitků, a to jak pro naše soubory, tak pro našeho diváka. A na co se těším nejvíce, aby to nevyznělo trapně, těším se na celou sezonu, ale nejvíc se těším na poslední představení, které se odehraje na Lokotíně v amfiteátru. A bude to po letošním muzikálu Mamma Mia, tak to bude opera a bude to opera Troubadour, Giuseppe Verdi Troubadour. A na tuto show, na toto spektakulární představení prodáváme lístky už od července a máme asi 3000 lístků už prodaných, takže kdo bude chtít přijít, ať si okamžitě na internetu pořídí pěkné vstupenky, protože brzo nebudou.
0: Mm-hmm. Zatím jsme tady na začátku, povězte prosím, čím tu novou sezónu zahájíte?
1: Tak prvním představením bude premiéra, tedy první premiérou, bude představení muzikálové a bude to 19. a 20. září. Bude to koncert ve Velkém divadle, který je nazvaný Jsme nejen muzikál.
0: A teď už prosím k samotnému průvodu Wendelin. Odkud vyrazí, kam půjde a co všechno se během té cesty vlastně bude dít?
1: Tak v 16 hodin vyráží průvod vedený Wendelinem Budilem a jeho muzami. Na kočáře pojede a pojede od Mlýnské Strouhy v 16 hodin a bude ho následovat celý průvod našich pracovníků, herců, zpěváků, technických spolupracovníků. Většina z nich bude i kostýmovaná a pojede se až k Velkému divadlu tím kočárem a průvod pojede, tedy půjde za tím kočárem a skončí v prostoru u Velkého divadla v 16.30, kde zahajujeme velikánský koncert, ve kterém se představí všechny čtyři soubory. Budou tam ukázky z operety Veselá vdova, z muzikálu Sestra v akci, nebo například Labutí jezero, Činohra, bude dávat ukázky ze Skupy, což bude nová inscenace, a představíme také náš dětský sbor Kajetán, takže program bude veliký a zábavný, budou tam i hry pro děti, takže nikdo se jistě nebude nudit.
0: Wendelina, který odkazuje na výraznou osobnost a zároveň ředitele tehdejšího městského divadla v Plzni, Wendelina Budila, pokaždé v průvodu stvárňuje někdo jiný. Kdo to bude letos?
1: Ano, ano, on se vtělí vždycky duch Wendelina do našeho nějakého herce a to se nikdy neví a ví se to až krátce před tím průvodem, do koho se to on vtělí. Tak letos nám dal na vědomí teď dnes ráno, že to bude Martin Scheffel.
0: Takže už to víme. Pokud má někdo divadlo rád a chtěl by vás třeba podpořit tím, že přijde v kostýmu, může takto dorazit? A jsou případně nějaké doporučené nebo naopak nedoporučené kostýmy?
1: Tak to je právě to krásné. Ano, měl by dorazit. Musí dorazit a musí si to vychutnat spolu s námi. Může kontaktovat své herce, své tanečníky, své zpěváky, diváci, kteří budou stát okolo nás, okolo jdoucího průvodu, tak budou mu dávat naše umělci programy. Na září, říjen dostane, kdo dostane ten program, tak bude mít možnost jít jim, je to vytištěný takový programek, uplatnit slevu na vybraná představení na září a říjen, takové balíčky, to je pro ty, kdo vlastně se zúčastní nebo budou u toho průvodu, to je naše taková velká rodina a samozřejmě může, či je vítáno, aby si vzal jakýkoliv, třeba i sebebláznivý kostým kačera, a anebo nějaké královny. Ta vlastně smysl toho průvodu je otevřít sezonu a předvést našim divákům, že tady jsme, že otevíráme tu sezonu a hlavně je to trošku tak motivováno průvodem shakespearovských slavností, které dělalo pro zatím divadlo v Praze roku 1863 a vlastně tam herci chodili v shakespearovských kostýmech vytažených z fundusu i z těch her, které se od Shakespeara v tu dobu hráli, tak my něco takového děláme a připravujeme pro naše a s našimi diváky, s našimi občany.
0: Tak to ještě jednou prosím zopakujte, průvod Wendelin dnes vyjde v kolik a odkud?
1: Takže Mlýnská strouha jako každý rok v 16 hodin. V 16 hodin už vyráží prosím kočár s Wendelinem Budilem a on je přesný, pedantský, takže buďte tam radši o něco dříve. A v 16.30 dorazíme před Velké divadlo, kde začíná velký program pro vás.
0: A nás pozval přímo ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla, Martin Otava. Moc děkujeme, ať se průvod i celá sezóna vydaří, naslyšenou.
1: Určitě, přijďte.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň ode dneška posílila dopravu k fakultní nemocnici Lochotín. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy přináší Andrea Samešová. V Plzni ode dneška jezdí nová trolejbusová linka 49, a to od hlavního vlakového nádraží do areálu fakultní nemocnice na Lochotině, kde je na parkovišti omezený počet parkovacích míst. Podrobnosti přidává mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
3: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Dosud totiž spoje končily na zastávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například zákroku.
2: Lidé v Rokycanech mohou ode dneška vybírat nejlepší projekty druhého ročníku participativního rozpočtu. Na vylepšení a zkrášlení míst ve městě vyčlenila radnice 1 milion korun. Hlasovat je možné pouze elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace města do 20. září. Z jakých nápadů je možné vybírat, upřesní mluvčí města Andrea Moravcová.
4: Mezi přihlášenými projekty jsou Baťovy pěšiny v parku u Saské brány, Boulder Park Kotelská, modernizace klubu komorní kultury, bouldrovací kameny na hřišti nad Kalvárií a přírodní relax zóna na Práchovně.
2: Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek zatím není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Obvodní soud pro Prahu 1 předtím hnutí uložil 3milionový peněžitý trest.
1: Sport.
2: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Češky se představí na světovém šampionátu po 12 letech. Ve skupině se utkají ještě s Čínou a Spojenými státy.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se došetřuje na Rokycansku na silnici 117 v úseku Dobřív-Mirošov. Policisté zasahují u havarovaného osobního auta. A na dálnici D5 u Plzně poblíž Letkova na kilometru 71 ve směru na Rozvadov se pohybuje údržba.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin a 4 minuty, před námi je další hodinka dopoledního vysílání. Víte, co jsou takzvaná parazitická slova? Odpověď přinese dnešní jazykový koutek, a to už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

Rouge.

0: Jazykový koutek.
1: A s odbornicí na češtinu si teď bude povídat Stanislav Jurík.
2: Míváte občas pocit, že se všude kolem vás začalo vyskytovat nějaké slovo nebo slovní spojení? Všichni ho říkají a vy nakonec zjistíte, že už ho říkáte taky. A pak bývá těžké se ho zbavit. Stává se to i jazykovědcům? Na to se ptám Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Ani nevíte, jak často. Módní slova jsou v jazyce častým jevem. Lidé se ve svém vyjadřování chtějí například někomu podobat. Přejímají pak do své aktivní slovní zásoby obraty, které daný člověk používá. Poslední dobou se v mluvených projevech takto šíří slovní spojení nějakým způsobem. Tento obrat někdy nahrazuje slovo nějak. Například ve větě musíme to nějak vyřešit. Místo toho mluvčí řekne musíme to nějakým způsobem vyřešit. Jakoby podobu, kdy vyslovuje slova nějakým způsobem, získával čas a přemýšlel už o tom samotném řešení. Slovní spojení nějakým způsobem je v současnosti nadužíváno natolik, že už slyšíme i vyjádření typu ta kniha je nějakým způsobem zajímavá. Zde už se jedná skutečně o slovní vatu. Ani slovo nijak by v této větě nedávalo smysl.
2: A je to takový problém, když člověk při mluvení použije dvě slova místo jednoho?
3: Když se to stane jednou, problém to jistě není. Horší je, když se to přehání. Tomuto jazykovému jevu říkáme multiverbizace. Jde o vytváření víceslovných pojmenování pro skutečnosti, které své jednoslovné pojmenování už mají. Někdy chce mluvčí zdůraznit část významu toho jednoslovného pojmenování, například když místo slova ratifikace použije slova ratifikační proces. Takový ratifikační proces mezinárodní smlouvy trvá určitě mnohem déle než pouhá ratifikace. A někdy multiverbizací nechceme vyjádřit nic speciálního, jenom rozmělňujeme vlastní projev, získáváme čas a pozornost posluchačů a napínáme jejich trpělivost. Tak místo, abychom něco dělali zajímavě, děláme to zajímavým způsobem.
2: A kde se s multiverbizací setkáme nejčastěji?
3: Multiverbální výrazy bývají stylově příznakové, objevují se hlavně v publicistickém, odborném nebo administrativním stylu. Vtipný příklad administrativní multiverbizace funguje v pohádce Čertí brko, kde Lucifer vysvětluje, že peklo je úřad. Jeho podřízený mu pak hlásí, veličenstvo, za minulý měsíc jsme provedli 13 jímek hříšníků. Užívání slovního spojení provést jímku na místo zajmout nebo chytit dělá z pekla v téhle pohádce skutečně úřad. Stejně efektivně jako podobné multiverbizace dělají z úřední češtiny peklo.
2: Nějakým způsobem jsme se dopracovali ke konci dnešního jazykového koutku. Růžena Písková, díky. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: technických památek. Technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavená v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, a to takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meandr vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblázky, prostě taková filtrace přírodní.
3: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě Jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, to znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
3: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

A teď se vás zeptám, už jste někdy slyšeli o takzvané sedací výzvě? Pořadí třetí sedací výzva se právě včera odpoledne konala u bazénu v Plzni na Slovanech. Hlavním

0: Dejte.
1: Pustil jsem si záznam oslavy 90. pana Zdeňka Svěráka. Koukám na to a pan Svěrák za hodinu a 43 minut té oslavy se 20krát zvedl ze židle a 20krát si sedl ve svých 90 letech. A já jsem si říkal, někdy, když sedím 3 hodiny u počítače téměř bez hnutí, tak se mi potom z té židle strašně těžko vstává. Pojďme zkusit udělat tuhle pohybovou výzvu a vyzvat lidi, aby to zkusili spolu s námi. Ku podivu se ukázalo, že to lidi velmi zajímá.
2: Já svůj osobní rekord nemám, ale vím, že rekord je 1000, ale to ovšem jedna sportovkyně 11letá zvládla.
0: Prozradíte, je to anonymní, kolik je vám let?
2: 73.
1: Sedal si nám tam pán 86letý a udělal taky těch 30, přestože mu stačilo 20, na to 80 stačí 20krát. A nejmenší dítě jsme měli asi 5leté.
0: Váš spolek dlouhodobě podporuje dárcovství krve. Jaký výsledek v tomhle směru očekáváte od sedací výzvy?
1: Naším cílem je přilákat pozornost k darování krve, případně pokusit se získat nové dárce. A tohle je typická záležitost pro většinou spíš mladší lidi, které my potřebujeme jako dárce.
3: Pro transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň je každý dárce cený, takže moc vítáme jakoukoliv aktivitu na podporu dárcovství krve a určitě se přijďte zúčastnit nějakých dalších akcí, které budou následovat.
0: Doplňuje doktorka Eliška Jeřábek z plzeňského transfuzního oddělení.
4: Připravit, pozor, teď.
0: Spolek Dárce života podporuje dárcovství krve systematicky, což ostatně je možné vyčíst i z jeho loga. Je jim červený čtyřlístek pro štěstí, složený z 8 kapek krve.
1: Význam všech těchto kapek a celého loga najdete na našich stránkách www.darceživota.cz, samozřejmě bez diakritiky. A také tam najdete všechny informace o činnosti spolku, co potřebujete vědět.
0: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak pokud si právě teď dáváte nějakou podobnou dobrotu, přejeme dobrou chuť, blíží se poledne, po 12. hodině už písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Pěkný den přeje Michaela Vondráčková.

Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň posiluje MHD pro snazší cestu do fakultní nemocnice Lochotín. Po pravidelné letní přestávce se otevřel plavecký areál v Rokycanech. Majitelé zaregistrovali zatím téměř 177 tisíc psů, podle odhadu jich bude až 2,5 milionu. Čekejte polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Ode dneška jezdí v Plzni trolejbusová linka 49. Město se snaží zvýšit dostupnost fakultní nemocnice Lochotín veřejnou dopravou. Nová linka proto jezdí ve směru od hlavního nádraží k lochotínské nemocnici. Dlouhodobě je tam totiž málo parkovacích míst. Nově navíc dojede hromadná doprava až do areálu nemocnice, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
2: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Dosud totiž spoje končily na zastávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například zákroku.
1: Plavecký areál v Rokycanech je po letní odstávce opět v provozu. Od tohoto týdne je tak možné využít všechny atrakce. Mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová vysvětluje, na čem se během léta pracovalo.
3: Během prázdnin prošly bazény, zázemí i technologické části kompletním čištěním a opravami. Proměnou prošla také vstupní hala, kde byla zrekonstruována podlaha, obnovena výmalba a provedeny další opravy. Bazén bude otevřen denně od 9 do 21 hodin. Od čtvrtka 3. září začne také ranní kondiční plavání, a to každé pondělí a čtvrtek. Do běžného provozu se vrací také finská sauna s ochlazovacím bazénkem.
1: Centrální evidence psů v Česku funguje první měsíc a majitelé zatím zaregistrovali 176 900 psů. Uvedla to Komora veterinárních lékařů, která má registr na starosti. Komora očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu psů chovaných v České republice. Povinnost registrace platí pro každého psa. Za neregistrování hrozí pokuta. V systému se evidují základní informace, jako například plemeno, pohlaví nebo kastrace a údaje o očkování psů proti vzteklině. Destinační agentura Živý kraj si připomíná 10 let od svého založení. Koordinuje společnou propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické lokality. V loňském roce region navštívilo přes 1 400 000 hostů, což je o více než polovinu víc než před 10 lety. Roste také podíl domácích turistů.
4: Právě na české turisty se krajská destinační agentura zaměřila během covidové pandémie. V příštích letech chce vedení agentury prodlužovat pobyty návštěvníků a zároveň motivovat, aby se nesoustředili jen do několika nejnavštěvovanějších míst, ale zamířili i do méně známých částí kraje. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila v New Yorku 7-5, 6-1 domácí Volinecovou. Po zápase, ve kterém předvedla velký obrat v prvním setu, mluvila i o tom, jestli se po červencovém triumfu v Londýně něco změnilo v jejím přístupu.
5: Já si to asi nechci připustit, že je něco jinak, a tím pádem se toho moc nezmění. Já myslím, že ty okolní věvy, ať už je to mediální pozornost nebo více vlastně těch věcí, co musím dělat mimo kurt, tak samozřejmě přibylo, ale je to taková jako aktivita, kterou vlastně nějak proplouvám a neberu se jí moc k tělu. Takže hlavně pro mě je důležité, abych se furt chovala nebo přemýšlela stejně na kurtu jako předtím.
1: Postup do druhého kola tenisového US Open slaví také Dalibor Svrčina, Jakub Menšík, Kateřina Syňaková, Karolína Muchová a Marie Bousková. Končí naopak Sára Bejlek. Dnes čeká vstup do newyorského Grand Slamu na čtveřici Češek.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 20. Povane mírný západní až severozápadní vítr a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/21 u Boru na Tachovsku se dělají práce údržby a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: A teď už startují písničky pro vás s datem 1. září. Až do 13. hodiny nám můžete poslat mail a nebo nám také zavolat přímo do studia na číslo 221 554 222. Těší se na vás a pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková a jako první Karel Zich.

hned začneme s prvním přáním, které dorazilo mailem. Dobrý den, prosíme o písničku pro pana Václava Ašku z Klatov k jeho 84. narozeninám. S přáním pevného zdraví, klidu a pohody do dalších let mu písničku posílají sestry Tonina a Milka s rodinami.

0: do písniček pro vás nám teď volá pan František, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Plzeň, všechny posluchače a pracovníky. Chtěl bych se nechat zahrát písničku, jak jsme se domluvili, od Karla Gotta, mojí dobraťce do Hořovic, aby jí práce šla od ruky a pro radost.
0: Ano, bude to písnička na vaše přání, Karel Gott, Čas růží. Chcete ještě něco dodat?
1: Ne, to stačí, to
0: už bude. Tak, už za vámi letí, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Ano, děkuju.

Karel Gott dospíval a my pokračujeme. Máme tady další přání. Dobrý den, milá redakce. Srdečně vás zdravím a prosím vás o zahrání písničky Báječná ženská od Michala Tučného, a to pro Anu Fischerovou z Čermné, která dnes slaví krásné 75. narozeniny. Milá naše Ano, přejeme ti, aby tento den byl ve všech ohledech stejně výjimečný, jako si ty. Máme tě moc rádi a přejeme ti krásné prožití narozenin. Jménem členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší a hlavně pevné zdraví, mnoho upřímné lásky a každý den úsměv zářící na tvé tváři ti ze srdce přeje Milan.

0: 221 554 222, tak to je číslo sem k nám do písniček pro vás, na které právě teď volá také pan Bohumil. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já mám přání, tak kdybyste dneska se mohl popřát svojí dceři Lindě k svátku a vnoučátkovi Mirečkovi a dceři ještě Diance všechno nejlepší a aby se měla dobře, aby všechno jí v životě vycházelo. Je to moje dcera a děkuji, je to Linda Gabrielková.
0: Tak písničku už máme připravenou, pokud je přání kompletní, tak ji posíláme a věříme,
1: jo,
0: že udělá
1: děkuju.
0: Radost. Není zač naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.

už čteme z dalšího mailu. Vážená redakce, prosím o zahrání rybářské písničky pro Vlastu Maška z Erpužic, který dnes slaví 73. narozeniny. Za zahrání děkuji Butovští.

0: 12 hodin 31 minut a do písniček pro vás nám teď volá paní Jarka z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas a všechny jeho posluchače. A prosím o svou oblíbenou písničku Marcela Zmoška o živé vodě. Vrátila jsem se z nemocnice a určitě ten litřík by byl třeba. Mnohokrát děkuji. Jsem vaše věrná posluchačka.
0: Tak to máme velkou radost. Děkujeme, přejeme vám hodně zdraví a tady je pro radost písnička naslyšenou.
1: Děkuju.

je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 12 hodin 44 minut. V písničkách pro vás teď je prostor dostane také paní Hana, i kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Já vám přeju za všechno, že máte tak krásné pořady, a přála bych vám i všem poslouchajícím tak kdyby tady byla taková panenka. Děkuji vám mnohokrát.
0: My děkujeme za písničku a také vám ji posíláme. Už je písnička připravená, přejeme hezké.

A ještě další vzkaz tady máme, který dorazil mailem. Dobrý den, právě dnes slaví svátek naše kamarádka Linda z Hrádku. Vše nejlepší přejí kamarádky a posílají písničku ještě jako vzpomínku na letošní super léto.

Léto je pryč, Hana Zagorová taky a končí i dnešní písničky pro vás. Další hudební gratulace naším prostřednictvím můžete poslat třeba zase zítra po 12. hodině. Dnes už se loučí a pěkné úterý vám přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňskými ulicemi dnes projde divadelní průvod Vendelín. Tachov postavil pod sjezdovkou pumptrack pro děti i dospělé za 3,5 milionu korun. Čekejte polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. Průvodem Vendelín dnes zahájí plzeňské divadlo J.K. Tyla novou sezonu. V 16 hodin vyjde průvod z Mlýnské Strouhy na Anglické nábřeží a přes Sadový okruh dojde až k Velkému divadlu. Jeho součástí budou herci ze všech divadelních souborů a také ostatní pracovníci divadla v různých kostýmech. Pokračuje ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla Martin Otava.
3: Diváci, kteří budou stát okolo nás, tak budou mu dávat naše umělci programy na září, říjen. Kdo dostane ten program, tak bude mít možnost uplatnit slevu na vybraná představení na září a říjen, takové balíčky pro ty, kdo vlastně se zúčastní nebo budou u toho průvodu.
2: První premiérou letošní divadelní sezony bude 19. a 20. září muzikálový koncert Jsme nejen muzikál ve Velkém divadle. Se změnami v dopravě musí ode dneška počítat řidiči v centru Plzně. Oficiálně končí první etapa opravy náměstí Republiky, které už není dokola průjezdné a z prostoru před katedrálou je nově pěší zóna. Znovu také začíná platit zákaz průjezdu Prešovskou ulicí v úseku mezi Sedláčkovou a náměstím Republiky. Jak informuje město v tiskové zprávě, Sedláčkova ulice od křížení se Solní po Prešovskou bude jednosměrná tak, že povede auta do Bezručovy ulice. Tachov postavil pod sjezdovkou vysoká asfaltový pumptrack pro děti, mládež i dospělé. Je určený pro dovednostní jízdu na kole, koloběžce, skateboardu a inline bruslích. Jak vyplývá z informací radnice, stavba přišla na 3,5 milionu korun a většinu peněz poskytl Plzeňský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macenka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
4: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou.
1: Počasí.
2: Čekejte polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 17 až 20. Povane mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Nýřan na severním Plzeňsku se opravují vozovky a pravý jízdní pruh je uzavřený. V Klatovech ulici Domažlická pozor na stavební práce a uzavírku, i tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál, tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase jdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: Máme to rozdělené.
1: Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. A říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo. Už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano. Ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně. Asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. Říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a neb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci Natálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatujete.

0: CZ a pojďte se s námi zastavit na víkend.
1: A tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
0: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim 2 víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
1: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte s tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílejch šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřenej, jo ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí, myslím, bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě
1: takové
0: proto.
1: Potvrzení, právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř se jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestranost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu?
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na vybraných přechodech u škol hlídkují policisté a strážníci upozorňují školáky na správné přecházení vozovky. Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dokončují rekonstrukci dětského hřiště. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané, ušetří tím zhruba 5 miliard korun. Zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Na bezpečnou cestu dětí do školy dohlížejí v těchto dnech policisté a strážníci. V rámci preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne upozorňují na vybraných místech školáky na základní pravidla chování na ulici, kde projíždějí auta. Po prázdninách tak dětem připomínají, aby pokud možno vždy přecházeli vozovku po přechodu. Policejní mluvčí Michála Reindlová připomíná také pravidlo 3 rozhlédnutí.
2: Při přecházení vozovky tedy platí pravidlo rozlížet se nejdříve doleva, potom doprava a následně doleva. Doleva je to první proto, protože vlastně to vozidlo, které přijíždí zleva, tak je ke mně blíž. Takže vlastně proto je to poprvé doleva a pak doprava. A pak ještě jednou pro jistotu doleva.
1: Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dokončují rekonstrukci dětského hřiště nad základní školou. Technici tam v těchto dnech instalují poslední herní prvky a bezpečné dopadové plochy. Celý prostor bude sloužit žákům místní školy i rodinám s dětmi.
3: Náklady na nové dětské hřiště jsou 6 milionů korun bez DPH. Jak uvádí web Vejprnic, má revitalizované dětské hřiště nad školou jasné obrysy a dokončují se poslední herní stanoviště. Hlavním stavebním prvkem na hřišti je dřevo s důrazem na jeho dlouhou životnost a také bezpečnost dětí. Z Vejprnic Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle resortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatele i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden. Bylo mu 89 let. V Norsku kvůli úmrtí panovníka platí státní smutek až do pohřbu, který bude 9. září. Sport. Alpští lyžaři nemohou zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu na nadcházející sezonu v Evropě na sněhu. Kvůli rychlému tání ledovců musí cestovat třeba do Jižní Ameriky nebo využívat lyžařské haly. Letní vlny veder totiž zapříčinily, že i běžně celoročně fungující střediska v Itálii nebo Švýcarsku jsou teď zavřená. Sportovní ředitel úseku alpských disciplín na svazu lyžařů Jan Fiedler mluvil ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že třeba právě ve Švýcarsku je i přesto domácí reprezentanti využívají.
4: My máme třeba předplacené rezervace v SASFE ve výši 2000 franků za jednu rezervaci za jeden tým. Ty rezervace jsou momentálně vraceny. Oficiálně se tam jako nelyžuje, to je opravdu jenom pro ty top reprezentanty z těch domácích reprezentací a myslím si, že není úplně šťastný, že to i prezentují navenek. Jako nevím, co dobrého to přinese, protože mě osobně to naštve, když vidím ty obrázky, že někdo trénuje a my nemůžeme. Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte zpočátku polojasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno až zataženo a k večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Rostlové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kilometr 48,5 umíte na Rokycansku pozor na odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné úterní odpoledne vám všem. Dneska začal školní den, tak pokud se vás týkal, doufám, že jste vykročili tou správnou nohou, ať už jste šli před katedru nebo za katedru. My vás už za pár minut pozveme do Austrálie, protože jedna zajímavost od protinožců určitě v učebnicích chybí. Prozradí nám to Martin Písařík. Tak ať se vám celý školní rok daří a můžete si u toho zpívat Tohle je ráj. Tady je Argema, příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a pokud dneska nechcete sedět jenom tak doma, tak si nenechte ujít tipy pro volný čas. Máme pro vás pár akcí, které určitě za to stojí. Teď kapela Činasky.
1: Když jeme

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jitka Zelenková byla součástí úterního vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tipy pro volný čas.
0: V plzeňském Zaxpabu vystoupí Bára Hrzánová, začátek koncertu je ve 20 hodin. V pavilonu Skla Klatovy můžete vidět práce studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava nazvaná Smart Glass je tu k vidění do 22. září. Na zahradě Kalikovského mlýna v Plzni se odehraje představení Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete. Diváci od 19 hodin večer uvidí Ondřeje Vetchého a Jaromíra Dulavu. Jedna ze stálých výstav v Městském muzeu a galerii Nepomuk seznamuje se zámkem Zelená hora. Zjistíte například, jaké rody na zámku se vystřídaly a k jakým účelům zámek sloužil po roce 1948. V kulturním a kreativní zóně Depo 2015 si můžete prohlédnout díla umělecké skupiny Kvišquaš. Ta spojuje tvůrce napříč generacemi. Výtvarná díla jsou k vidění do 15. září. A v muzeu a galerii Severního Plzeňska Mariánské Týnice je k vidění výstava Amazonka čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Přibližuje význam výprav a českou stopu při poznávání nejmohutnější řeky světa. K prohlédnutí je do 4. října. Tolik dnešní nabídka a my vám přejeme pěkné odpoledne.

Tady je Český rozhlas Plzeň, který posloucháte v půl třetí. V Žinkovech na jižním Plzeňsku dnes otevřeli nové odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Vzniklo na základě obrovské poptávky rodičů dětí s handicapem, kterým nová škola přináší tolik potřebnou úlevu a péči. Na místě máme našeho reportéra a my se s ním po písničce spojíme.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byl Jan Kalousek a jeho Řeka v plamenech. V Žinkovech na jižním Plzeňsku ode dneška vzdělává děti s těžkým kombinovaným postižením nová speciální škola. Jde o odloučené pracoviště speciální školy Merklín. A přímo v Žinkovech je teď i redaktor Pavel Hala. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč, pro koho je nová speciální škola v Žinkovech určená? Co všechno nabízí?
1: Tak cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 5 do 26 let se středně těžkým i kombinovaným mentálním postižením a také tělesným handicapem nebo autismem. Je vlastně ta škola zaměřená od přípravného stupně přes základní až po praktickou školu a nechybí tady ani doprovodná péče a terapie. Vedle výuky je to hlavně odborná péče, jako třeba hypoterapie, plavání, fyzioterapie, aromaterapie a další. Ještě na úvod řeknu, že zřizovat i tady toho odloučeného pracoviště Merklínské speciální základní školy je Diakonie Českobratrské církve evangelické a náklady, tak jak jsem zmiňoval, i všechny ty doprovodné terapie a vybavení učeben, tak přesáhnou 50 milionů korun.
0: Pavle, proč vznikla nová pobočka právě v Žinkovech a co znamená pro rodiče dětí s handicapem?
1: Tak důvodem byla obrovská poptávka rodičů a zcela vyčerpané kapacity domovské školy v Merklíně a na dalších místech v kraji. Je to vidět i dneska při slavnostním zahájení školního roku tady v Žinkovech, kdy je tady přes odhadem 100 rodičů i se svými dětmi, které tady budou studovat, vzdělávat se, učit praktickým dovednostem. A samozřejmě je to pro ně tím, že je to blíž tady v Žinkovech, pro ně obrovská psychická i fyzická úleva, protože péče o dítě s těžkým zdravotním postižením je pro jejich rodiče zápřah 24 hodin, 7 dní v týdnu a je to opravdu vyčerpávající. A nová škola jim dává jistotu špičkové péče blíž jejich domovu.
0: Kolik dětí tu najde zázemí a jak se síť Merklínské speciální školy v regionu rozrůstá?
1: Tak žinkovská pobočka, žinkovské odloučené pracoviště Merklínské speciální základní školy nabízí celkem 84 míst a nově i 12 lůžek na internátu. No a rozvoj sítě základna v Merklíně, ta první speciální základní škola Diakonie Českobratrské církve evangelické, vznikla už v roce 1993 a Žinkovy jsou dalším pracovištěm, které doplňuje síť poboček v Sušici a v Plzni, takže se tím pomalu ta síť speciálních základních a praktických škol v plzeňském kraji díky Diakonii Českobratrské církve evangelické opravdu rozrůstá a ta poptávka je stále.
0: V Žinkovech na jižním Plzeňsku mají ode dneška novou speciální školu, byl u toho náš reportér Pavel Hala. My děkujeme za informace a ať se škole daří, no a přejeme pěkné odpoledne.
1: Vyřídím, naslyšenou, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevřené je pro vás rozhlasové tržiště, tak volejte inzeráty na číslo 221 554 222 a můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Pěkné odpoledne.
4: Přeji hezký odpoledne. Já bych teda měla na prodej drůbež a toho druhu, že tady mám jednoho krocena, pět krut letošních, mladých na dokrmení, kdo by měl zájem, a dvě bílý kachny. A jako druhou položku bych měla na prodej 11-letého valáška, puntíkatýho, vypadá jako dalmatín, jako je pes dalmatín. Koník má průkaz osobní, je očkovaný, odčervený, je šikovný i pro začátečníky by byl hodný, kdo ještě na koně jako neseděl, a umí i jako pod sedlem ve voze, v tahu, a chodil na Moravě i ve Vinicích, takže je to šikovný kůň, který jako se nebojí práce. Toť vše by bylo na mobilní telefon 723 760 601, je to Plzeň Jih. Přeji hezký odpoledne a vám děkuju.
3: Nemáte zač, vy jste byla hrozně rychlá. 723 760 601 je vaše číslo.
4: Ano, děkuji. Dobře. Nashledanou.
3: Nashledanou, naslyšenou, děkujeme, že voláte a můžete povídat vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prodám Citroen C3.
3: Haló, povídejte.
5: Prodám Citroen C3. Modrá barva. Odběruj hned. Plzeňský Mercurín.
3: Jste tam?
5: No.
3: Váš telefon?
5: 606-230-424.
3: 606-230-424 a lokalita je?
5: Merklínsko.
3: Merklínsko. Dobře, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Pokračujeme v rozhlasovém tržišti a povídat můžete vy, váš inzerát. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je dědeček Láďa. Prosím vás pěkně, já bych rád koupil pro vnučku 10letou začínající filatelistku jakoby nějaké známky sběratelské, kdyby někdo měl nějaký zbytky po dětech nebo tak něco. A jsem z Berounska a telefonní číslo je 704 048 097.
3: Tak telefon na dědečka 704 048 097.
6: Ano, ano.
3: Tak děkujeme za zavolání, mějte se hezky, ať se ženete, naslyšenou. A pokračovat budeme s vaším inzerátem, povídejte.
7: Dobrý den, prodal bych ty elektromotory, jeden 15 kW.
3: Jste hrozně špatně slyšet, prosím, můžete mluvit do telefonu?
7: Ano, mluvím do telefonu. Elektromotory 15 kW, 1460 otáček, 4,5 kW, 1420 otáček a 2,2 kW, 1420 otáček. Je to Klatovsko a bylo by to na telefon 608 165 589. Velice levně. Hlavně, aby byli pryč.
3: Dobře, zopakuji 608 165 589 a to spojení z Klatovska je opravdu jako kdyby to bylo z Austrálie. Jste hrozně špatně slyšet. Mějte se hezky. Naslyšenou, to bylo teda dnešní rozhlasové tržiště. To další tady bude opět zítra, tak si zatím napište vaše inzeráty, abyste si zítra mohli zavolat na naše telefonní číslo 221 554 222. Teď ve 14:53 už nabízíme další zprávy, ty tady budou za 7 minut. Bude mít Štěpán Kazíková, no a taky další písničky. Marie Rotrová třeba.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel. Český rozhlas Plzeň, rádio

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Pankejt. Hezky po západu Česku to zní pankejt. A člověk věci neznalý a angličtinu naopak ovládající by si mohl myslet, že se jedná o nějaký obrovský světem otřásající skandál, něco jako Watergate v symbioze s pandemií. Ale my víme, zvláště pak ti starší, že tady jde o prostý příkop u silnice. Pankejt se k nám prokousal z francouzštiny. Původ je ve slově banket, což byl v 17. století název pro malý násep za hradbami, na kterém stáli střelci, aby měli lepší rozhled. Z vojenství pak výraz přešel do stavitelství. Když se v Rakousku-Uhersku budovaly císařské silnice, dělal se vedle nich malý násep pro pěší a příkop pro odvod vody. Čeští dělníci slůvko banket pochytili a zkomolili na současné pankejt nebo pankejt. Hlavně u domažlic na Klatovsku a Tachovsku šlo o běžnou cestářskou češtinu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vyrazte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
1: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
0: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
1: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
0: Více na plzeňský-kraj.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň pomohla pořídit školní potřeby pro téměř 350 prvňáků. Prázdninové nehody v Plzeňském kraji si vyžádaly 8 obětí, meziročně o 2 víc. Zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzně letos nastoupilo do první třídy kolem 1900 dětí. V rámci projektu Podpora dětí ze znevýhodněného prostředí poskytlo město základní školní výbavu pro více než 300 prvňáků, říká mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
3: Školní potřeby pomůžou dětem zvládnout začátek školního roku a vytvoří lepší podmínky pro vzdělávání. Právě nedostatečná školní výbava totiž může být důvodem jejich vyčlenění. Do letošního školního roku tak díky tomuto projektu s novými školními pomůckami vstoupí téměř 350 plzeňských dětí. Poskytnuty jim byly aktovky, sešity, psací potřeby nebo výtvarné potřeby.
2: Do projektu se mohou zapojit rodiny, které spolupracují se sociálními pracovníky městských obvodů nebo s neziskovými organizacemi. 8 lidí zemřelo při letošních prázdninových nehodách, které se staly v Plzeňském kraji. Meziročně je to o 2 víc. Většina z letních tragických nehod se stala v srpnu. V červenci zemřel na silnicích v Plzeňském kraji jeden člověk, v srpnu 7. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 17 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Nejčastější příčinou srpnových nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a druhou nejčastější nepřiměřená rychlost. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím, řekl to při návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Petr Pavel.
4: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
2: Dodal, že některé regiony se potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za lepšími podmínkami. V Karlových Varech dnes začali studenti navštěvovat nové učební obory sklář výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce dekoratér keramiky. Obory zahájili provoz za podpory Karlovarského kraje na střední škole keramické a sklářské. Absolventi by měli najít uplatnění hlavně v místních podnicích. Jedním z nich je i tradiční sklárna Mozr, kam bude část studentů docházet na praktickou výuku. A firma se s předstihem snažila zájemce o studium oslovit, říká generální ředitel společnosti Mozr Martin Dvořák.
5: Dělali jsme komunikaci na školách, zvali jsme kariérní poradce k nám a podařilo se nám opravdu nalákat čistě jenom na ten obor sklář. 23 zájemců prošli přijímacím řízením na střední škole a jsem strašně rád, že jsme naplnili vlastně tu kvótu na ten první ročník a těšíme se na něho září.
2: Do prvních ročníků učebních oborů sklář a keramik nastoupila 10 studentů. Sport. České basketbalistky čeká dnes generálka na mistrovství světa. Dějiště šampionátu v Berlíně se od 16 hodin utkají s Jižní Koreou. O 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů a to i na horách. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno nebo až zataženo a k večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici 28. října bourala dvě osobní auta a na dálnici D5 exit 128 směr Německo u Boru na Tachovsku se na vozovku vysypal náklad z auta a tvoří se kolony i tam opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět minut po 15. hodině vám přejeme co nejpohodovější odpoledne a pokud jedete autem z práce domů, tak přejeme šťastnou cestu a díky, že posloucháte. Poslední vlak Nikolase Vintna před 87 lety zastavila válka. Až na malou hrstku její většina dětí, které měly odjet, nepřežila. Matka paní Charlotte byla výjimka. Podařilo se jí dostat do Švédska. Příběh nabídneme za pár minut. Příjemný poslech.
6: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Před 87 lety měl z pražského Vilsonova nádraží odjet devátý poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o třech dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další dvě sestry, Lídu a Gerdu Metovi z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
1: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
2: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
1: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
2: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
1: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
2: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
1: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a po prázdninách se vrací odpolední soutěž, tak už si můžete vzít do ruky telefon a volat na naše číslo 221 554 222. Mám tu pro vás audioknížku Takový sníh už nepadá od Ilji Kučery mladšího a načetl ji herec Roman Štolpa.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak se podíváme, kdo se mi dovolal. Pěkné odpoledne, tady Český rozhlas Plzeň a Richard Jendovský.
2: Dobrý den, Pavel.
0: Pavle, odkud voláte?
2: Plzeň.
0: Týkal se vás nějak začátek školního roku?
2: No, už dávno ne.
0: Už dávno ne. A nemáte ani nikoho z rodiny, kdo by šel třeba, nebo tak? Kdo by si to nějak
2: ne,
0: užíval?
2: Nemám,
0: ne. Dobře, tak ale naše otázka bude taková školní, dalo by se říct. Tak můžu začít?
2: Můžete.
0: Když začal tedy ten nový školní rok, já jsem si vzpomněl na film z roku 1983, který byl od začátku, nebo ne od začátku, ale o začátku školního roku a všem, co k tomu patří, no a taky v něm zazněla jedna písnička, která byla v 80. letech velkým hitem a prodalo se jí na 2,5 milionu desek. Ten film se jmenoval Bota jménem Melichar, pamatujete si ho?
2: Tak hruba.
0: A vy mi prosím řekněte, jak se jmenovala ta písnička, která v něm zazněla? Byl to velký hit. Mám tady tři možnosti, chcete?
2: No.
0: Tak buď to byl Disco příběh od Michala Davida, nebo to byly Holky z naší školky od Petra Kotvalda a Stanislava Hloška, a nebo Sladké mámení od Heleny Vondráčkové. Tak prosím, odpovězte.
2: Za B.
0: Za B. Tak typoval jste, nebo jste to věděl?
2: No, typoval. Disco příběh znám, tam to je David.
0: Ano.
2: A to třečko taky vím, to je
0: no.
2: Ta Veselá hora česká.
0: S tebou mě baví svět, že?
2: Jo.
0: Dobře, takže Bčko, Zlatá střední cesta, ano, je to tak, Holky z naší školky od Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Tak vaše audioknížka, vám moc gratuluji, mějte se krásně a zůstaňte mi prosím na telefonu.
2: No.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. No a my pokračujeme dál v našich písničkách a tohle už je Voxel a písnička V naší ulici. Tak si to užívejte a mějte pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň.

0: co nebo kdo je to korzet?
1: Trofej.
2: Koruna.
3: Koronavirus.
4: Je to pan, který na co hraje.
5: Na dudy.
6: Kytarista.
7: Je to pásek.
8: Jsou to bačkoly.
9: To je divný slovo cizí. Ale nesmí se to nikde říkat.
10: Jseš to ty?
11: Ahoj, rádio!
12: Český rozhlas Plzeň, rádio.

Jennifer Rush byla v úterý odpoledne na Českém rozhlase Plzeň a jak už tady dneska několikrát zaznělo, začal nový školní rok. A poznali to také řidiči, protože do ulic se už ráno po 7 hodině po 2 měsících vrátili školáci. Aby děti bezpečně přecházely vozovky a do školy došly v pořádku, na to na řadě míst dnes dohledy policisté a strážníci. A to v rámci tradiční akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Hlídky bylo možné potkat v některých přechodech v Plzni, no a my se tam určitě taky vydáme s naším reportérem Lukášem Milotou. Nejdřív ale Marek Ztracený a jeho písnička Originál.

0: Zatímco ještě včera možná školáci běhali po loukách a lesích, ode dneška znovu chodí do školy a musí si tak zvyknout na pohyb v ulicích. S bezpečnou cestou do školy jim v těchto dnech na vybraných místech pomáhají policisté a strážníci. A připomínají jim tu důležitou větu, že zebra se za ně nerozhledne.
1: Přechod pro chodce tady u druhé základní školy ve Švarcově ulici v Plzni hlídají dva dopravní policisté. Dohlížejí na to, aby děti bezpečně přecházely, aby auta zastavovala před přechodem. No a tady vedle tak už jsou další policisté, ať zkouší děti z toho, jak správně přecházet.
2: Do jaký jdete třídy?
3: Do pátý.
2: Do pátý, takže určitě víte, jak se rozlížet na přechodu, že jo? Tak na kterou stranu se nejdřív rozlídneme?
3: Na levou.
2: Tak, potom?
3: Na pravou.
2: Na pravou a pak ještě jednou.
3: Na levou.
2: Tak výborně. A máte vždycky přednost na tom přechodu pro chodce, nebo je
3: nemusíme.
2: Nějaká? Nemusíte. A kdy? Co když jede třeba sanitka a má rozsvícený majáčky
3: tak
2: a
3: hovka,
2: nebo policajti, když jedou? Musíte počkat, až přejede.
3: Protože to je důležitější.
2: Dobře.
1: Děti se také fotí se zebrou, s velkým chodícím maskotem této preventivní akce. Zebra se za tebe nerozhlédne.
4: Jak se správně rozhlížíš?
5: Nejdřív doleva, pak doprava a pak znova doleva.
4: Jasně, skvělý. To ti zebra chválí, že jo, zebro, to je jasný. Tak jo, a těšíš se do školy?
5: Jo.
4: Tak jo, tak hele, tak my ti tady dáme něco pěkného, aby si ten první školní den líp začal,
2: máme
4: jo?
2: Medvídky, nebo kytičky, nebo srdíčko, co pak by se ti líbilo, nebo takovej šňůrku na mobil.
1: Pravidla přecházení připomíná mluvčí policie Michaela Reindlová.
2: Při přecházení vozovky tedy platí pravidlo rozlížet se nejdříve doleva, potom doprava a následně doleva. Doleva je to první proto, protože vlastně to vozidlo, které přijíždí zleva, tak je ke mně blíž. Takže vlastně proto je to poprvé doleva a pak doprava. A pak ještě jednou pro jistotu doleva. A
1: kdyby náhodou tam přijelo rychle nějaké vozidlo, tak aby jsme to nepodcenili, že vlevo už jsme se dívali, ale radši se tam ještě jednou podíváme, protože může rychle přijet.
2: Přesně tak.
1: Policisté upozorňují i na další riziko, a to je koukání se do mobilu po cestě do školy, kdy může jít pozornost trochu stranou, což může být nebezpečné v případě, že děti nesledují cestu.
2: Ano, mobilu nekoukat na přechodu pro chodce. Jo, a někdy jdete někde po silnici. Je to nebezpečný. Jo? Tak jo, mějte se hezky, ahoj. A tady je prvňáček.
1: Prvňáka Edu vede do školy maminka Tereza Marianová.
6: My bydlíme kousek, takže doufáme, že bude chodit sám. I proto jsme tu školu vybrali, aby se osamostatnil. My tam máme jenom jeden přechod naštěstí.
1: No, ale i ten stačí, takže jak ho instruujete?
6: No, nejdřív se rozlížíme doleva, doprava, doleva. No a když nic nejde, tak může přejít.
1: Celorepubliková akce Zebra se za tebe nerozhlédne pokračuje. Policisté, ale také strážníci budou na vybraných přechodech u škol hlídkovat ráno i v dalších dnech. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň žije.

0: S vámi je dále Český rozhlas Plzeň a ještě do 16. hodiny budeme vařit. Pokud chcete nějakou inspiraci, tak si nenechte ujít dančí závitky s vinou omáčkou. A tuto pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu, ale po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. A jen dodám, že jde o další letošní soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott byl na Českém rozhlase Plzeň a po zprávách začne Humoriáda, do které dneska odpoledne přijde herec Jan Přiučil. Teď ale míříme k Plotně. V neděli vám Patrik Rozehnal z letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o Dančí závěcky, původně od Václava Ségla z Praskolese na Hořovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy všechny tyhle ty recepty z předchozích 9 let dělají naši profesionální porotci a kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a taky Jaroslav Sapík. U přípravy dalších závědků asistoval Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibulety jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou. A k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu. A pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si tam dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím a jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme, ne nakrájen takový želienek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Tak se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Po dančích závěcích s vinou omáčkou se budete určitě olizovat. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Václava Ségla z Praskoles. No a v neděli si připomeneme nejlepší recept z roku 2024. Půjde o česnekový knutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Věděli jste, že obci Česká Kubice na Domažlicku se říkalo vzdušné lázně? Po otevření železniční tratě Furtimwald Domažlice-Plzeň v roce 1861 se stala obec oblíbeným rekreačním místem, které slibovalo čisté a čerstvé klima. Navíc je Česká Kubice známá nádhernými výhledy na Šumavu, Velký a Malý Ostrý, chcete-li prsa Matky Boží, Jezerní hora nebo Velký a Malý Javor. Celé toto panoráma je z České Kubice viditelné.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Divadlo Jekátela v Plzni zahajuje sezónu tradičním průvodem Vendelín. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% víc černé zvěře. Zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Novou divadelní sezónu dnes v Plzni zahajuje průvod Vendelín. Zaměstnanci, zpěváci, herci a tanečníci z divadla J.K. Tyla teď vycházejí z Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh míří k Velkému divadlu, kde začne v 16:30 další program, říká ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla Martin Otava.
4: Průvod skončí v prostoru u Velkého divadla v 16:30, kde zahajujeme velikánský koncert, ve kterém se představí všechny čtyři soubory. Budou tam ukázky z operety Veselá vdova, z muzikálu Sestra v akci, nebo například Labutí jezero, Činohra. A představíme také náš dětský sbor Kajetán.
3: Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
5: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 tisíc divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřební. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Během nasazení balkánské zemi oba stroje provedly celkem 88 schozů vody z bambivaků. Sport. Kouč Josef Jandač bude kvůli zranění achilovky chybět na střídačce hokejistů Plzně podle všeho nejméně do listopadu, informoval o tom manažer klubu Martin Straka. Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů i na horách. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno nebo až zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a na horách bude 18 až 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici v obci Zahořany na Domažlicku havaroval traktor do příkopu. V horním příze na severním Plzeňsku na třídě 1. máje bourala dvě osobní auta. Na místo jeli záchranáři, jeďte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
8: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
7: Ano.
8: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: Revolution, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi na to
1: vzpomínám. No tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: To byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi. Já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: Jak rád by ji slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaňacka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosil bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: Na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Downerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří Orlických hory ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo fajn.
2: Do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních, no. No. Do metra v Praze, jako jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: No, ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak, ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s

0: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
2: Ano.
3: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji, velice mě těší.
3: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si taky pozdravit vaši paní Evičku.
2: Ježiš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
3: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
2: Dobrý den.
4: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
5: Haló.
1: Ano, jste to vy.
5: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
6: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji pěkně.
6: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
2: Jo, ano. Přelom,
6: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provazistě. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju. A byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou. Dobrá. Děkuju za to hlasování. Děkuju vám všem za pomoc. A tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli. A vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
7: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
8: 32 let.
7: 32 je. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
8: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
7: Jste skočila teda.
8: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
7: Aha.
8: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
9: Vidíš, mám čas.
8: My jsme novomanželé.
7: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
8: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
7: No to je úžasný.
8: Je prosím vás úplně zdravej.
7: Ano.
8: To znamená, že pořád žije, že jo?
7: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
8: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
7: bylo to hrozný, jo?
8: Bylo to dost hrozný, teda.
7: Ale... Tak to vylepšete trošku.
8: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo třetí rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Mm-hmm. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
7: A do toho jste přišla vy?
8: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
7: No, ano, ano.
8: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
7: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tady nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
8: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on vlastně

0: Byla strašná sranda.
1: Jako v té škole, myslíte?
0: Jako všude. Úplně
1: takže
0: absolutní...
1: veselostí vás.
0: On mě dostal absolutním humorem.
1: Ano.
0: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
1: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste jo, říkala, že tekutiny potřebujete.
0: Jo, to je pravda. Tak, jo. Ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
1: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
0: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
4: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakaru Bábora.
4: Takže mu dá... Vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: No, 10 let.
4: Deset let?
3: No.
4: A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
4: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Báborou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře, tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte, my no, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, ty jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec, aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně, ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala, ona šla otevřít v okno. Pak říkala, a víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stále otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budou se má po Vávrovi Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se svojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni v Korandově ulici dnes začala demolice bývalé budovy centrální výrobny jídel. Rokycany spustili hlasování o vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. Integrovaná střední škola CHEP otevřela nový obor požární ochrana. Zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Stavbaři dnes začali s demolicí centrální výrobny jídel v Korandově ulici v Plzni. Nahradí je bytový komplex s více než 400 jednotek. Budova z konce 80. let původně sloužila jako vývařovna plzeňské společnosti Škoda a měla kapacitu až 22 tisíc jídel denně. Její provoz skončil před 20 lety a od té doby byla prázdná. Pokračuje projektový manažer developerské společnosti BC Real Roman Krátký.
2: Do konce roku by mělo být demolováno. Mezi dobí vlastně už na podzim by měl začít probíhat výkop hlavní stavební jámy. To znamená nejenom, že tady bude vlastně postupně mizet ta nadzemní část, ale začneme i vlastně s výkopama se zemními pracemi, které by měly být hotovy do března příštího roku.
1: Developer plánuje bytový dům dokončit do roku 2030. Lidé v Rokycanech mohou ode dneška vybírat nejlepší projekty druhého ročníku participativního rozpočtu. Na vylepšení a zkrášlení míst ve městě vyčlenila rokycanská radnice 1 000 000 korun. Hlasovat je možné pouze elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace města, a to až do 20. září. Mezi jakými nápady je možné vybírat, upřesňuje mluvčí města Andrea Moravcová.
3: Mezi přihlášenými projekty jsou Baťovy pěšiny v parku u Saské brány, Boulder Park Kotelská, modernizace klubu komorní kultury, bouldrovací kameny na hřišti nad Kalvárií a přírodní relax zóna na Práchovně.
1: Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS podal trestní oznámení kvůli koupi společnosti Net4Gas. Ta spravuje tuzemské plynovody. Podle auditu, který si ČEPS nechal zpracovat, se potvrdily zásadní pochybnosti při nákupu firmy. ČEPS ale neuvedl, na koho oznámení míří, ani žádné další podrobnosti. Státní podnik odkoupil zadlužený Net4Gas v roce 2023 po rozhodnutí vlády Petra Fialy z ODS. Zaplatit za něj měl maximálně 5 miliard korun. Finální částka ale závisela na hospodaření podniku a splnění dalších ekonomických parametrů. Integrovaná střední škola CHEP dnes otevřela nový 4letý obor s maturitou požární ochrana. Do prvního ročníku nastoupilo 23 studentů. Výuku škola propojí s praxí u hasičského záchranného sboru. Absolventi se mohou uplatnit u profesionálních nebo podnikových hasičů i jako požární technici, říká krajský ředitel hasičů Oldřich Wolf.
4: Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Budou mít odbornou způsobilost k obsluze techniky požární ochrany a to je samozřejmě jako pro nás velký benefit.
5: Sport.
1: Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu, řekl to generální manažer klubu Martin Straka. Extraligová sezona začne 15. září. Plzeň o den později bude hostit Liberec.
5: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, a to i na horách. Zítra čekejte zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno nebo skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Horní Bříze na severním Plzeňsku na třídě 1. máje bourala dvě osobní auta. Jeďte tam opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ano, je 5 minut po 5, začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Víte, co je to sedací výzva? Kvůli ní vás v následujícím vysílání zavedeme k bazénu v Plzni na Slovanech. A takhle 1. září se také zastavíme na 13. základní škole v Plzni, kde mohou ode dneška využívat 11 nových odborných učeben. No a je třeba zavolat také meteorologům, aby nás počasí něčím nepřekvapilo, znáte to. Tak příjemný poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Štěpán Gazíková.
2: Hezké odpoledne. Plzeňský kraj poskytne 13 milionů korun na opravy hasičských zbrojnic v kraji. Dotace jsou určené na modernizaci, stavební úpravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic v obcích, které zřizují jednotky dobrovolných hasičů. Na co konkrétně mohou obce peníze využít nebo jak podat žádost? I o tom budeme mluvit v našem vysílání už za chvíli. Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo v novém školním roce téměř 55 tisíc žáků, meziročně zhruba o tisíc méně. Prvňáků je 6400, což je proti loňskému září pokles o 225. Přesná čísla budou k dispozici po uzavření výkazů v polovině října. Festival volného času, který nabídne dětem a jejich rodičům řadu zájmových kroužků a dalších aktivit, se uskuteční ve středu v plzeňských Chvojkových Lomech. Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže poznamenala, že svoji činnost představí na 40 volnočasových organizací a zájemci budou moci vybírat ze stovek kroužků, ať už výtvarných, sportovních, přírodovědných a mnoha dalších.
3: Co je určitě nejzajímavější, tak tam bude Antarktida s ledními medvědy, bude tam vodní svět, bude tam i Sahara a taky tuším, že tam bude slepičárna s kurníkem.
2: O festivalu se dozvíte více v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Městská hromadná doprava v Plzni se ode dneška vrací do běžného režimu. Opět jezdí školní spoje a po letní pauze mohou cestující využít i linky číslo 19, 35, 37, 43 a 58. Vůbec poprvé dnes vyjela nová trolejbusová linka 49, propojující hlavní vlakové nádraží a areál fakultní nemocnice na Lochotíně. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Když vyhlásí siréna poplach, jde o vteřiny, jenže v řadě obcí našeho regionu dobrovolní hasiči stále výjíždějí ze schátralých budov se zatékající střechou nebo drhnoucími vraty. Plzeňský kraj proto přichází s dotačním titulem v hodnotě 13 milionů korun, který má stav alespoň malé části venkovských zbrojnic změnit. Podrobnosti zjišťoval regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Stav zbrojnice je přímým způsobem ovlivňuje akceschopnost jednotky i to, v jakých podmínkách technika a výstroj čekají na zásah. Krajský dotační program nabízí obcím až 900 tisíc korun, což pro menší vesnice představuje zásadní možnost, jak provést potřebné opravy, na které v obecním rozpočtu nezbývají peníze. O dotace tyto hasičské mohou žádat obce zřizující jednotky kategorii JPO 2, 3 a 5, které zbrojnici vlastním. Příjem elektronických žádostí odstartuje už 24. září a potrvá až do 8. října.
1: Tak buďme konkrétní, na co přesně mohou obce tyhle peníze využít?
2: Dobrá otázka. Peníze, ty půjdou na opravy zdiva, zateplení, nových střech i sociálního zařízení. Častým požadavkem bývá výměna starých vrat za rychlá rolovací, která nebrzdí výjezd. Dotace pokryje i úpravy okolí, například kryté stání pro další techniku, sušák na hadice nebo zpevnění manipulační plochy před garáží. Uznatelné práce provedené od června 2026 do konce roku 2027.
1: Tak zní to docela dobře, ale ještě taková technická záležitost. Jak je tedy náročné podání té žádosti z hlediska papírování?
2: Tak jsou to dotace, ale administrativa je nastavená relativně vstřícně. Při podání žádosti obce nemusí mít vyřízené stavební řízení ani podepsanou smlouvu s firmou. Krajská rada o dotacích rozhodne 9. listopadu a smlouvy se podepíší v prosinci. Potřebné doklady stačí poté doložit až dodatečně nejpozději do konce března příštího roku.
1: Jiří Trnka, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Turisté, pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buřtů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: počasí.
1: Tak to současné počasí se zdá být docela míru milovné oproti tomu, co jsme zažívali v uplynulém létě. Jak to bude dál, třeba v noci a zítra? Na to už se ptám Ivo Bomana z Meteorologického ústavu. Pane Bomane, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak třeba v noci a zítra. Tak v noci nás čeká malá oblačnost, polojasno až skoro jasno. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia. Vítr trošku zeslábne, bude slabý do 4 metrů za sekundu a od západu. No a zítra přes den taky začneme polojasnou oblohou, ale během nebude více oblačnosti, oblačno až zataženo. Mělo by to zůstat bez srážek. Odpolední teploty zítra dosáhnou 22 až 25 stupňů. No a ten vítr, ten se vrátí zhruba na ty dnešní hodnoty od západu 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No řekl bych taková klasika konce léta, ale co myslíte, dočkáme se ještě třeba tropických teplot do konce týdne?
2: Tak já myslím, že už jsme si jich užili dost letos, takže někdy v závěru týdne sice přijde oteplení, ale ta hraniční hodnota by měla být někde kolem 28 stupňů.
1: Myslím, že to úplně stačí. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 6:01 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň, tak se dozvíte, že už zítra se ve Chvojkových lomech v Plzni uskuteční festival volného času. Od 13 až do 19 hodin se v místě představí na 40 organizací a několik stovek těch nejrozmanitějších kroužků. Že je to akce nejen zajímavá, ale i užitečná, potvrdil náš dnešní host Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Moderátorku Michaelu Vondráčkovou kromě jiného zajímalo, na co se tedy mohou návštěvníci těšit a pro koho především je ta akce určena.
1: Vzhledem k tomu, že ty organizace jsou opravdu hodně nápadité, ale to máme téma zvířecí, takže každé to stanoviště je schované jako do zvířecího hávu. Tak co je určitě nejzajímavější, tak tam bude Antarktida s ledními medvědy, bude tam vodní svět, bude tam i Sahara a taky tuším, že tam bude slepičárna s kurníkem. Nebudu prozrazovat, která organizace to bude mít, ale jako když jsem viděla ten nástřel těch jednotlivých jako aktivit, tak to bude opravdu jako zábava pro děti. A myslím, že i rodiče si tam najdou jako příjemné místo, kde si můžou odpočinout.
2: A vlastně pro jak staré děti?
1: Převážně bych řekla v podstatě od narození, protože hodně rodinných center, která tam třeba jsou, tak mají samozřejmě aktivity i třeba pro maminky, které jsou těhotné a následně dětí přímo miminek. Pak jsou kroužky i dětské skupiny a první stupeň tam má jako největší zastoupení kroužků, lehce druhý stupeň, ale tam už většinou děti nějaké kroužky už vlastně mají a už tak moc nové nehledají.
2: Četla jsem dokonce, že i kroužky pro dospělé by se tam měly najít, takže určitě. Třeba i maminka s tatínkem teoreticky najdou zábavu novou.
1: Je to tak, protože většina organizací dělá nejenom aktivity pro děti, ale třeba i pro dospělé, tak samozřejmě se tam ty informace dozvíte a je tam vlastně třeba některé organizace dělají přespávačky pro děti, je to takové jako dejte nám sem děti, oni vás přespí a vy máte volný večer a můžete si vlastně udělat, nechci říct svůj kroužek na večer volný, ale můžete třeba jako vypnout v klidu.
2: Četla jsem vaši pozvánku a tam se píše, užijte si letní party ve stylu zvířecích příběhů. Můžeme to ještě trochu odtajnit?
1: Tím, že vlastně festival děláme každý rok takhle jako na začátku, kdy vlastně ještě se škola úplně jako nerozběhla, už to léto jako doznívá, už je to takový babí léto trošičku, tak my si to vždycky s těma organizacemi chceme udělat hezký, aby jsme si to užili i my, protože je tam vlastně přes 100 dobrovolníků, který s těma dětma na tom stanovišti jsou, dost často si ještě berou dovolenou. Takže bude tam nealkoholická mojito limonáda, pro děti je tam vlastně spoustu dobrot připravených, na stanovištích sbírají grošíky, za které pak nakupují ve stánku, takže je to takový uprostřed toho města je to taková oáza, kde vlastně jako děti můžou probíhat, hrát si, rodiče tam mají své chill zóny, kde si můžou jako odpočinout, je to takový ještě než se rozběhne takový ten velký schon školního roku, tak je to takové jako pro nás za odměnu a rodiče věřím, že to ocení. Den v kraji.

0: Je 1. září a žáci 13. základní školy v Plzni mohou už ode dneška využívat 11 nových odborných učeben, třeba na fyziku, zeměpis nebo cizí jazyky. Město totiž dokončilo rozsáhlou dostavbu této školy, která zahrnovala nástavbu horního patra a taky přístavbu budovy. Jenže do loňského školního roku museli učitelé nosit pomůcky do tříd anebo učili v provizorních prostorech.
1: My tady stojíme zrovna u učebny matematiky a fyziky, ale nejsou to jenom oni. Co tady ještě přibylo?
2: Máme celkem 11 odborných učeben, říká ředitelka 13. základní školy Zdeňka Vrátníková. Přibyla chemie, zeměpis, 2 na cizí jazyky, pak je tady polytechnická výchova na pracovky a pak je tady učebna pro hlavně první stupeň environmentální a přírodovědy.
1: Ta nástavba tedy spočívá tady v tom jednom patře?
2: Ano, je celé nové patro, ale je ještě přistavěná škola. Takže máme opravdu přístavbu a nástavbu.
1: A nový výtah?
2: A nový výtah, ano. Ten se úplně celý zbořil a je úplně nový.
1: Navýší se tou nástavbou a přístavbou i kapacita školy?
2: Ne, tohle to jsou opravdu odborné učebny, to nejsou primárně kmenové učebny. Takže kapacita zůstává. Ale zase můžeme lépe učit.
1: Jak jste to řešili předtím?
2: Donášeli jsme si pomůcky do třídy. Na dělenou výuku anglického či německého jazyka jsme vytvořili prostory v suterénu, kdy se zrušily veškeré sklady a tam jsme měli odborné učebny.

0: korun. Část přitom pokryla dotace ve výši 70 milionů korun. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Víte, co je to sedací výzva? V pořadí třetí se včera odpoledne konala u bazénu v Plzni na Slovanech. Hlavním organizátorem těch sedacích výzev je spolek Dárce života, propagující dárcovství krve. No a pokud jste se některé zúčastnili, asi víte, že k dosažení drobné odměny je třeba udělat nejméně 30 sedů na židli.
1: Je to pohybová výzva, která má lidem říci, dlouho sedíš na židli a židle je tvůj nepřítel, udělej si z něj, z té židle, svého přítele, tím, že se párkrát za sebou zvedneš a sedneš si.
2: Sedací výzvu nám představuje Miroslav Morávek ze spolku Dárce života. Inspirací k téhle akci byl Zdeněk Svěrák. Ten příběh nám prosím povyprávějte.
1: Pustil jsem si záznam oslavy 90. pana Zdeňka Svěráka. Koukám na to a pan Svěrák za hodinu a 43 minut té oslavy se 20krát zvedl ze židle a 20krát si sedl ve svých 90 letech. A já jsem si říkal, někdy, když sedím 3 hodiny u počítače téměř bez hnutí, tak se mi potom z té židle strašně těžko vstává. Pojďme zkusit udělat tuhle pohybovou výzvu a vyzvat lidi, aby to zkusili spolu s námi. Ku podivu se ukázalo, že to lidi velmi zajímá.
3: Já svůj osobní rekord nemám, ale vím, že rekord je 1000, ale to ovšem jedna sportovkyně 11letá zvládla.
2: Prozradíte, je to anonymní, kolik je vám let?
3: 73.
1: Sedal si nám tam pán 86letý a udělal taky těch 30, přestože mu stačilo 20, na to 80 stačí 20krát. A nejmenší dítě jsme měli asi 5leté.
2: Váš spolek dlouhodobě podporuje dárcovství krve. Jaký výsledek v tomhle směru očekáváte od sedací výzvy?
1: Naším cílem je přilákat pozornost k darování krve, případně pokusit se získat nové dárce. A tohle je typická záležitost pro většinou spíš mladší lidi, které my potřebujeme jako dárce.
4: Pro transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň je každý dárce cenný, takže moc vítáme jakoukoliv aktivitu na podporu dárcovství krve a určitě se přijďte zúčastnit nějakých dalších akcí, které budou následovat.
2: Doplňuje doktorka Eliška Jeřábek z plzeňského transfuzního oddělení.
5: Připravit, pozor, teď.
2: Spolek Dárce života podporuje dárcovství krve systematicky, což ostatně je možné vyčíst i z jeho loga. Je jím červený čtyřlístek pro štěstí, složený z 8 kapek krve.
1: Význam všech těchto kapek a celého loga najdete na našich stránkách www.darceživota.cz, samozřejmě bez diakritiky. A také tam najdete všechny informace o činnosti spolku, co potřebujete vědět.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: 17:51, dnešní den v kraji je skoro u svého konce, ještě se mrknu na zítřejší vysílání. To můžu nabídnout třeba seriál Příběhy nejen šumavské, ten vás zavede do Suclavické jeskyně, která leží při hlavní silnici mezi Čkyní a Vimperkem. Na konci 19. století vydala dokonce mimořádný poklad. No a naším hostem bude zítra také organizátorka festivalu, mezinárodní folklorního festivalu Mariánský podzim, to bude Adéla Drexlerová, také Filip Hahn. No a za chvíli po zprávách na vás už čeká dechovka v pořadu muziky a pak špalíček lidových písní. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na bezpečnost u plzeňských škol dnes dohlíželo několik desítek strážníků. MHD v Plzni se vrací k běžnému režimu, fungují školní spoje. Zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. První den nového školního roku v okolí plzeňských škol byl klidný. Městská policie nezaznamenala ani jeden incident. Na pořádek a bezpečnost blízkosti školských zařízení dohlíželo 50 strážníků a téměř 20 dopravních asistentů. Doplňuje mluvčí plzeňské městské policie Tereza Weidl.
3: Naším hlavním cílem bylo dohlédnout na bezpečný příchod dětí do škol a zároveň připomenout řidičům, že právě teď je v jejich okolí potřeba zvýšená opatrnost. Jsme rádi, že se celé ráno obešlo bez jakéhokoliv karambolu. V dohledu na přechodech budeme pokračovat i v následujícím týdnu, případně až 14 dní podle aktuální situace a potřeb jednotlivých lokalit.
2: Městská hromadná doprava v Plzni se ode dneška vrací do běžného režimu. Opět jezdí školní spoje a po letní pauze mohou cestující využít linky číslo 19, 35, 37, 43 a 58. Další změny popisuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
4: Byla také posílena autobusová linka 33 a nově byla prodloužena přes Pařížskou ulici až k hlavnímu nádraží. Tam je nově prodloužena i autobusová linka 40. Na autobusových linkách 26 a 42 byl nasazen další vůz a díky tomu došlo k posílení provozu v ranní i odpolední špičce.
2: Vůbec poprvé dnes vyjela nová trolejbusová linka 49, propojující hlavní vlakové nádraží a areál fakultní nemocnice na Lochotíně. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Resort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Sport. Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. Podle platformy Tennisform má problémy s kyčlí. Překvapivým vítězem dnešní desáté etapy cyklistické Vuelty se stal Francouz Tronchon a zaznamenal životní výsledek. Červený trikot lídra stále drží Španěl Mas.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů i na horách. Zítra bude zpočátku polojasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno až zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/20 u Měcholup na jižním Plzeňsku se opravují vozovky, platí dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Vážení posluchači, po letních prázdninách vás u pořadu Muziky muziky vítá Věra Kestřánková. Čas je neúprosný a utíká jak voda. Nyní je období v roce, kdy to zaznamenají i ti, kterým to jindy ani tak rychle nepřijde, a to jsou děti. Prázdniny utekly jako voda a děti a studenti opět zasedli do školních lavic. A nám dospělým nezbývá, než na tato léta jen s nostalgií vzpomínat. A to uděláme dnes společně s tematickými písničkami o škole.

Právě jsme vyslechli valčík Sukínka od Václava Bláhy v podání malé dechové hudby u Slavanky. Na našem území je vzdělanost spojována s příchodem Cyrila a Metoděje a křesťanství v 9. století. Školy si později dělily na klášterní a latinské, většina obyvatelstva byla ale negramotná. Soukromá výchova náležela pouze bohatým lidem. Změna nastala až s příchodem protestantů, kteří začali během bohoslužeb používat německý jazyk a v dosahu farností vznikaly první školy. Je všeobecně známo, že základy povinné školní docházky na našem území položila roku 1774 Marie Terezie.

Další známou píseň s tématikou školy jsme si poslechli od Waldaufinky. Polku Pod jednou střechou napsali Karel Waldauf a Ladislav Jacura. Jistě si řeknete, že vám v krátkém historickém okénku o českém školství chybělo jméno Jana Amose Komenského. Ten byl nazýván učitelem národů a žil v letech 1592 až 1670. Sepisoval originální učebnice a je považován za zakladatele moderní pedagogiky. Většina českých učitelů o jeho reformách ovšem vůbec nevěděla, protože jako nekatolík byl nucen od roku 1628 působit v exilu, knihy psal latinsky i česky a slávu získal po celé

Zazněla krásná píseň Školní léta od autorů Petra Švehly a Mirko Kubíčka v podání posádkové hudby Litoměřice. Když se ještě vrátím ke Komenskému, zaujalo mě, že poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a razil pravidlo, že pokud je ve třídě více žáků, měl by mít učitel pomocníka. Žáků bylo v té době ve třídě ale 80 až 100. To si asi nikdo z nás nedokáže představit.

Dohrála nám krajanka a nás čeká nyní oblast vzdělávání, která není ničím ohraničena. Žádným časem, žádnou zdí, žádným člověkem. Je to sám život a výchova v rodině. Vždyť hlavně vztahy s lidmi, s rodinou, s nejbližšími, vztah k domovu a k přírodě, krajině a historii je to, co nás do života formuje nejvíce a už není tak podstatné, jak vysoké máme vzdělání. Poslechněte si se mnou nyní moravskou táhlicu s hudbou Miloslava Procházky a textem Josefa Vaškoviče, co stařeček říkávali v podání Lidečanky.

Vážení posluchači, dnešní díl o škole je u konce. Na závěr si ještě poslechneme směs od Veselky, kde se nám taktéž objeví tématika školy. Všem žákům, studentům a učitelům přeji úspěšný školní rok a všem ostatním krásné září. Loučí se s vámi Věra Kestřánková.

Český dvojtanec v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček. Jeho podtitulek Lidové léčitelky ve vývoji staletí. Už leccos napovídá. Více zatím neprozradím. Hezký a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Od pradávných dob byly báby kořenářky spojovány s kouzly a čarami. Znalost léčivé moci rostlin jim umožňovala věnovat se léčitelství. Tím vraceli lidem opět zdraví, nebo alespoň značně zmírňovali jejich utrpení. To se mohlo někdy jevit až neuvěřitelně zázračně, což zavdalo k přemýšlení o nadpřirozených silách. Jedna z původních podob byla žena, kořenářka a zaříkávačka. Po dlouhé věky žila buď na výsluní moudrosti, nebo někde v ústraní civilizace. To podle toho, jak ve které době a za jakých okolností, neboť ne každé společenství jim uznávalo nebo alespoň bralo je na milost.

a podobně. Pokud se ovšem nějaká znelíbila místní vrchnosti, skončila třeba v potápěcím koši ve vodě nebo uhořela na hranici. Ženy léčitelky tak byly prezentovány buď jako neškodné kuriozní osoby s prapodivnými schopnostmi, nebo jako odpudivé čarodějné báby.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček dnes na téma lidové léčitelky ve vývoji staletí. Jinak tomu bylo ve starém Egyptě, Řecku a Římě. Léčitelky zde patřily za chráněné bohyní a byly dokonce nazývány panami. Panenství v té době znamenalo, že žena nepatřila žádnému muži. Zůstala nezávislá a věčně svobodná.

Když středověk vystřídala renesance, represe proti takovýmto čarodějnicím nabyly ještě výraznější podoby. Tisíce žen, zejména kořenářek, porodních bab a ošetřovatelek, přišlo nevinně o svůj život. Jen velmi pozvolna začaly ženy prosazovat svůj nárok na vykonávání léčitelství i lékařské profese rovnoměrně jako na muže. Nakonec se i postupně dokázali prosadit nejen v alternativní, ale také v klasické medicíně.

Dnes je lidové léčitelství naprosto svobodné. Záleží na každém jednotlivci nebo na jeho okolí, jestli ho využije nebo ne. I u nás v západních Čechách známe příklady, které zasluhují smeknutí klobouku a poděkování. Některé ženy tak lze označit za badatelky, kde vystupují po boku svých kolegů, podílejí se na objevech a často jsou samotnými autorkami nejrůznějších vynálezů. A existují i případy, kdy samotná lékařská praxe využívá jejich schopnosti a nadání. Ukazuje se, že síla žen, léčitelek, může sehrát ještě mnohem důležitější roli, než je jim vůbec přisuzována. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud jste setrvali u jeho poslechu až do konce, je mi potěšením. Hezký večer a na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň pomohla pořídit školní potřeby pro téměř 350 prvňáků. Tachov postavil pod sjezdovkou pump track pro děti i dospělé za 3,5 milionu korun. Zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zíková. Plzně letos nastoupilo do první třídy zhruba 1900 dětí. V rámci projektu Podpora dětí ze znevýhodněného prostředí poskytlo město základní školní výbavu pro více než 300 prvňáků, říká mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
2: Školní potřeby pomůžou dětem zvládnout začátek školního roku a vytvoří lepší podmínky pro vzdělávání. Právě nedostatečná školní výbava totiž může být důvodem jejich vyčlenění. Do letošního školního roku tak díky tomuto projektu s novými školními pomůckami vstoupí téměř 350 plzeňských dětí. Poskytnuty jim byly aktovky, sešity, psací potřeby nebo výtvarné potřeby.
1: Do projektu se mohou zapojit rodiny, které spolupracují se sociálními pracovníky městských obvodů nebo s neziskovými organizacemi. Tachov postavil pod sjezdovkou vysoká asfaltový pump track pro děti, mládež i dospělé. Je určený pro dovednostní jízdu na kole, koloběžce, skateboardu a inline bruslích. Jak vyplývá z informací radnice, stavba přišla na 3,5 milionu korun a většinu peněz poskytl Plzeňský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj. Na návrší u rozhledny plánuje Tachov single traily, tedy jednosměrné stezky v přírodě pro jízdu na horských kolech. Oba koaliční partneři hnutí ANO se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizincům, včetně Ukrajinců. Jejich vyplácení chce zastavit, stejně jako financování nevládních organizací. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se má ve čtvrtek kvůli rozpočtu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nepovažuje situaci za nějak mimořádnou. Rozpočet se podle ní vždy v září ještě diskutuje. Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem mohla stát Moskva. Ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje také zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Německo také navrhne zapsání dalších osob na sankce. Seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno a nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte polojasno, postupně oblačno až zataženo a k večeru se bude oblačnost protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Sokolovská v úseku od přechodu pro chodce za okružní křižovatku dejte pozor na uzavírku, stavební práce potrvají do konce listopadu a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: No a když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2000

1903 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: a poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Paťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
3: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
4: Tak za první jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory. Tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží. Jak se zapojujou, že jo? Jak se zkamarádějí. Děkujem a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
5: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
6: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
7: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
7: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
7: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
7: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
7: Je, jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
7: Pohádku.
1: Jaká to byla?
7: Sněhurka.
1: Majky?
8: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
8: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
8: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
9: Na Slovensku s babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
9: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
10: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
10: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
10: U babičky, Mladé Boleslavě.
1: Elizabet?
11: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde?
11: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde to bylo?
11: Jsme byli na koupališti u babičky.
1: Latifo?
12: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
12: Jo.
1: Jaký to je?
12: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
13: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty. A děkují nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné a...
1: Jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly.
3: Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
14: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví další dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht. Zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhán na vevně.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měřín na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tady netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kole, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky, prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení. Takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a neb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevsbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: A tyto víkendy vás do Vánoc čekají?
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí zdvihne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, ježiš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve

0: Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na něj šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone či Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to fajn, právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, jo, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavnej, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlo se říká Avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avii první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokra nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Coppa d'Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina spřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga, Praga ve Vysočanech, a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem se vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou své pomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačně jeho pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avii pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v

0: pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké stávají mě, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zídku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstali nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, bleny. Prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla. A že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Bueno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal je ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci Makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: zůstávejte ve zdraví.
1: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda. A pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo. A proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé, žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo cárského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadá.

hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet. Protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Jo. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já víceméně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Tak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš
1: teď. Ze základní školy, ano. Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano.
1: Základní školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A s tou Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x v týdnu a 3x v týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A žili jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: Jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi a do chemičky.
0: Neoblíbený a předmět.
1: To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Dojistě, už jsem to vyrastala. Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podřeženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať má vzorné studie.
1: Karolínce taky drž palce, ano.
0: Přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuju, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o učitelích.
2: Já vzpomenu na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to má fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, kdo by se hl netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, jako to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval.
1: Uh-huh.
2: No, samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak uvadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysoko došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
1: Jo.
2: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti na příští týden ve středu máme setkání s průmyslovky s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky.
1: Uhum.
2: Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované obory. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, to, že jo?
2: Ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to
2: a
1: bude prostě veselé.
2: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti, nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky, vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovní ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, no. Protože ty Poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak. A bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůlu, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mně to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde ano, jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zas bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký
1: mám
0: večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju. A mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Jožoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě.
1: No, a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal.
0: Uh-huh.
1: No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Mm-hmm. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už jsem za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano.
0: No.
1: A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí.
0: Uhum.
1: Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo

0: za 10 let. Opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel třídnit a stejný se přišel podívat za náma, podíval se na nás, pohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozhrtová, vy jste pořád stejná.
1: Jo.
0: Teď to bylo za 15 let. Mm-hmm. No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, no, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, mm-hmm. držel nás tam za ruku a to a ještě nás s kamoškou. A on umřel. No, tak teď to bylo za 20 let. Mm-hmm. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky. Mm-hmm. Se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let. A teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a všichni na mě, kdo ti to bude říkat? Protože už ti učitelé nebyli. Mm-hmm. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
1: Jo.
0: Už je to teda málo. Hmm. No jinak teda měla jsem dnes moje pravnučka za do 1. třídy.
1: A byla jste se podívat?
0: Nebyla jste s ní. Představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
1: Aha.
0: Tady doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
1: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka určitě. Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
0: Ano, a těší se teda za to šikovný holky, tak
1: to je
0: těší.
1: Dobře.
0: A teďka mám doma zase vnučku,
1: ano.
0: která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, půjde do 4. ročníku, ušla teda dnes do 4. ročníku, mm-hmm. a ona je tak strašně šikovná, vlastně sama vybrala tu uměleckou. Mm-hmm. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám, já tam ne, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sám jedničky, tak říkám,
1: no,
0: to není
1: tak
0: normální.
1: Prosím, tak to jí...
0: Ona se teda na vysokou chce, takže ona, jo, a ten kluk šel taky na vysokou, teď maturoval, ten její.
1: Takže mají před sebou spousty studentských let.
0: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, tady z těch předmětů uměleckých všechno má nadání, no.
1: Tak to je dobře.
0: Říkám po babičce, že?
1: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
0: Já
1: děkuju.
0: Taky, já podařil se jednou dovolala, málo když se dovolám.
1: Budu si tak těšit zase příště taky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová, hají písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zvinský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává, dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju, popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a nevrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvělo vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolil se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc krát. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Potom nejako tu, nejak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat, až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze, nebo vyvěřit stavbu, jo,
0: jasně.
1: A namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo, takže tam to už šlo, to se taky v praxi jako využil pořádně, tady to co se v učení naučil, jo, no a využívám stále, no, a jinak s žákama, z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden z těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovou, tam se, to už jsme se neviděli od školy, a jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Chrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, že těch lotrovin, no. Někdy jsme za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytahal za kotlety, jo? kotlety, a to jsme vždycky stávali na špičky, jo? takhle trestal, pan učitel, no. No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně.
1: No. Ale že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. hlavně se nenechat šídit, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. No, tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přes to nejde vlak, musí, jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. To, ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: No, na nějaký ty, no, chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano, prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele,
0: no,
1: na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák.
0: Uh-huh.
1: A oni bydleli přímo na té škole.
0: Uh-huh.
1: A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy,
0: uh-huh,
1: a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo toho špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý.
0: Uh-huh,
1: a A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku, náš byl třeba jako v ročníku jenom 8, 4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci, podle toho, z kterých jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. No, bylo to zajímavé. No, teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, těch vesnic a z toho Uherského Brodu.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje
0: vzpomínka.
1: Ta škola,
0: ano,
1: to jsem do ní chodila,
0: ano,
1: tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze anebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak.
0: Uhum.
1: A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesteše. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vyptávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a no, tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky.
1: Také, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na jeseníkách do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano, a, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, tak jsme tam měli z Valašska Lili Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. A přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumí povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už no, je to, já už budu mít taky 83 roku, už ho neopustila.
0: Rozumím. Rozumím. A na jaký tak předmět to vzpomínáte rád, Vlastino? Který, co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdily. Tak když někdo tohle, tak na výboře byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No, to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: No, nic dělat. A jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio.
0: Mm-hmm.
1: A tam má plno přátel, já mám strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. A tě vám lépe. A mějte se hezky.
1: A šťastný návrat domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to se měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je a dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit. Když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle co nemůžeš takhle brát. No a tak jsem to tak nějako všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych jsem jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které jsem měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovsi, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jakou mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jim
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení, já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře, my jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všechno.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, takže zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mě moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička.
0: Tak jí pozdravíme. Tak jí pozdravíme, jo?
1: Taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak
1: a
0: byste
1: já
0: si
1: jako
0: rozuměli.
1: Teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se nic nehorší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno. A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky,

0: máš velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla pětitřídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
1: Jo.
0: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla.
1: Mm-hmm.
0: Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
1: Jasně.
0: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča.
1: Uh-huh.
0: To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady Slovácko se soudí, už jsem znal z paměti.
1: Jo, rozumím. Uh-huh.
0: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům,
1: uh-huh.
0: Tady jsme vychovali tři dcery.
1: Jo.
0: A musím říct, že jsme je taky všechny tři vedli k tady tomu muzicírování a všechny tři jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme je k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
1: Jo, tak to je krásná věc.
0: Tak dojemný a prostě nádherný.
1: Ano.
0: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
1: ano.
0: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele.
1: Mm-hmm.
0: To byl zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
1: Mm-hmm. No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přeci jenom u té školy, Hinku, tak zkuste třeba zapomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
0: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvítovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
1: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
0: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem schopně, dokáže udělat taneční zábavu sám.
1: Mm-hmm.
0: No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
1: No, a tak to je krása.
0: Takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
1: Nádherně, ano.
0: Vnoučkům.
1: Dobře.
0: Prostě.
1: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
1: Dobr.
0: A přeji hezkou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pan

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako kdy si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. A Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátele herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Mladá, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v Československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, a pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on ne, teďka on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje, Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít, a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál, a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, Ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavej, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbrasla Píloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílové rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílové tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu

Umírá se na závist tam v ghetu. Zdi čas smejvá, tak marný, jak chtít na ně psát, když není dům, co směl by stát tam v ghetu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namalil. A ono mě začal řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prvn sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň, pane, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhým stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a mám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každému ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nelíbí. Já jsem s tím neřekl ani popel, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

Dali po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jejich zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přijdu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a po dupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázky.

obrázek k jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznezdál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.